0: Smithy.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fine.
1: Vždycky lístky na nej...

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia D.
5: Sleduj Fajn.
6: Fajn.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
11: Right there.
12: Fajn.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Music. Fine.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
1: Sleduj Fajn.
0: Člověk dneska nemá problém najít hudbu. Má problém vybrat si.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky léto.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn. Flo Rida. Alexander, girl, I know what you like.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.
0: Nová hudba.
1: Zákulisí.
0: Hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera.
1: To nejlepší z Fajnu na Soulsos.

0: drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
4: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Člověk dneska nemá problém najít hudbu. Má problém vybrat si.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky léto.
3: Fajn.

0: Jsme online.
1: Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Hot News.
2: Městský soud v Praze rozhodnul, že hnutí SPD svýma předvolebníma plakátama z roku 2024 nespáchalo podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Rozhodnutím soud taky zrušil původní rozsudek, podle kterého mělo hnutí zaplatit 3milionovou pokutu. Podle odvolacího soudu byly plakáty sice provokativní a na hraně dobrýho vkusu, nepřekvapivé.

umělé inteligence. Do vedení si navíc přivedl Lauru Legrosovou, bývalou viceprezidentku hardwarového inženýrství, která z Apple odešla už v roce 2022 do důchodu. Novej šéf taky za týden představí další generaci iPhoneů. Lavina pardubickým trávníku. Už dneska se při natáčení závěrečného dílu Vyšehrad 3 odehraje speciální zápas mezi domácíma Pardubicema a Laviho Slavojem Vyšehrad. A o natáčení byl mezi fanouškama obrovský zájem. Organizátoři čekali asi 500 lidí, vstupenky zdarma si ale nakonec vyzvedlo přes 3,5 tisíce fanoušků. Fajn

Krásné středeční ráno, je 6 hodin, startuje Morning Bush na Fajnu. Moje kolegyně Wendy dneska udělala to, co budou na rodiče zkoušet děti po celý školní rok. Řekla, že je blbě. Wendy to ale budeme věřit. Takže já doufám, že podobný osud nepotkal dnes nikoho jiného, přece jen nejít do práce nebo do školy. To je něco strašného, něco nepřijatelného. Tak pro všechny borce, co mají štěstí jako já, že musí být v práci, kterým se třeba taky dneska podařilo našlápnout psí lejnu a třeba ho i otřít o pedály u auta, anebo vás potkalo nějaké jiné super štěstí, další song je pro vás. A pro všechny, co někdy třeba šlápli do lejna. Dobrý na tom je, že pokud jste nikdy nešlápli, jde to hrozně dobře napravit. Lepší začátek si nelze přát, to je super. A za chvilku Superstar, tady Noah Kahan a Post Malone.

0: největší frérka, taky matka, superstar, taky porotkyně letošní superstar.
1: Nechci ho znova pustit už, ne.
0: To je Eva Farná a její Perpetuum mobile na Fajnu. Hezké středeční ráno, borci. Je to tak, superstar je zpátky po 6 letech a musím říct, že to vypadá super. Ne, vážně, kostymérky a maskérky, ty by měly dostat přidáno. Kellynovo tílko, to už je teď legendární. Ano, Kellyn v porotě superstar před GTA 6. Eva Farná, tato v porotě zandavá, kdyby to byl další Eden. Jakub Prachař, vtipný strejda, a Palo Habera je prostě Palo Habera. O něm radši mluvit nebudeme. Ano, je to tak, první díl už teďko najdete na OnePlay, jinak dneska ve 2020 na Nově. Tak to určitě puste, musím říct, že ta pauza byla jako celkem prospěšná. Celý to působí tak jako víc fresh, soutěžící se zdají, že umějí občas fakt jako něco zaspívat. Jen teda doufáme, že se v nějakém díle objeví nějaká ta Shopaholic Adele, pak to bude mít naprosto všecko. Tak připomínám, dnes ve 2020 na Nově a my si pojďme pustit jednoho z porotců a jeho superstar. Tady je Kellyn.

0: Takhle zní středeční Morning Bush na Fajnu. 20 minut po 6. hodině. Terry Swims, Mr. Know It All. Dobré ráno všem. Playlist na Fajnu za chvilku bude znít takhle. Za malou chvilku Justin Bieber, taky Nicki Minaj a jejich Beauty and Beat. Kromě toho taky třeba Damiano David a jeho Born with a Broken Heart. Pak si dáme klasicky nějaký ty random fakta. Velmi random. Ještě víc random, než ví učitelka ve škole. Tak si na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
1: Fajn. Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
4: yeso!
3: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Auto Jarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Auto Jarov nebo do Auto Jarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: This is Bruno Mars.
10: I'm Lil Creepy.
11: It's Sabrina Carpenter.
12: Music.
13: Fine.

Dámy a pánové, jeho Born with a Broken Heart na Fajnu. Půl sedmi aktuální čas, krásně dobré ráno. Tady jsou tři random fakta. Američané spotřebují nejvíc toaleťáků na světě. Amerika je poslední místo, kde bychom chtěli trávit covid. Zaplať Bůh za žlutý vykřičníky, který spravoval pedofilní predátor. Dostat se přes člověka, kterého jsme někdy milovali, může trvat až 8 let. To je zajímavý. To je fakt zajímavý, protože některým z našich ex-partnerek a ex-partnerů to trvalo přesně, počkejte, jeden den. Kočky neumějí štěkat, protože nejsou psi. Ale tak jako byl to random, fakt byl.

0: The Chemical Brothers, Go na fajnu. Za 4 minuty 3 čtvrtě na 7, krásně dobré ráno všem. Dámy a pánové, tak jak to tady bývá každý ráno, za malý okamžik nás čeká Songfight, i přesto, že tady dneska Wendy není. Dohodli jsme se, že to tak uděláme, Wendy mi poslala svůj tip na song, já tady mám připravený svůj song, nebo jako svůj tip na song. A někdo z vás na drátě, kdo rozhodne, čí song nakonec dneska zvítězí. Pozor, dneska je to velká sázka, fakt jako asi zatím největší, co, která tady snad jako kdy byla. Dneska, dámy a pánové, hrajeme o GTA 6. Kdo komu koupí GTA 6? Ty vole. Takže prosím, když tak vyberte pak ten můj song. Tak za chviličku, 724634634. Buďte ready zavolat a rozhodnout, čí song tady nakonec v éteru pustíme. A když hrajeme o GTA 6, tak je jasný, že ty songy jsou vybraný z hry GTA 5. Tak buďte připravený volat. Jsem zvědavej. Morning Boost.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
9: Nejlevnější pneu.cz.

0: Joe, jeho End of Beginning na Fajnu. Za 10 minut 7 hodina. A je tu opět náš klasický ranní song fight, ve kterém bojuje song, který jsem vybral já versus ten, co vybrala Wendy. Wendy tady dneska není, ale i tak mi poslala svůj tip, který vám mám pustit. Dámy a pánové, velká věc, o co dneska hrajeme. Dneska buď já nebo Wendy bude muset tomu druhému koupit GTA 6, velká věc. Budeme potřebovat někoho, abyste nám zavolali v tuhle chvíli a rozhodli, čí song nakonec vítězí a kdo komu teda nakonec koupí tuhle mega giga hru. 724634634, pojďte zavolat a pojďte rozhodnout. Jak jsem zmiňoval, tak vzhledem k tomu, že hrajeme o GTA 6, tak ty songy budou z GTA 5. Tak jo. Někoho už máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
1: Dobré ráno, Tomáš.
0: Čau, Tome. Tome, ty jsi hrál někdy GTA 5?
1: Jo, není to tak dávno.
0: A kdo je tvůj oblíbený? Kdo je tvá oblíbená postava?
1: Úplně si nespojeno jmenovat ten Černok, určitě.
0: Černok, dobře. Dobrá, tak jo, hele, jsi připravený vybírat?
1: Jo, můžeme.
0: Tak jo, první song zní takto. Fergie, Ludacris, Glamorous, co na to říkáš?
1: Taková klasika, no, stará.
0: Klasika stará z GTAčka. Respektive všechny ty songy jsou minimálně 13 let starý.
1: Jo, právě.
0: Tak jo, pojďme na možnost číslo 2. Ta zní takhle. Rihanna, Only Girl in the World. Tak co to bude za tebe?
1: Za mě asi ta jednička má spíš lepší vibe jako pro pětu.
0: Jednička?
1: Takže tu jedničku, ne?
0: Nechceš to ještě třeba rozmyslet?
1: Asi ne, asi vím, jak to dopadne, ale nechci.
0: Ne, fakt ne?
1: Ne.
0: Tak když tak tenhle vstup se teďko nestal, jo? Ty jsi nevolal do rádia. Ano, ty jsi nevolal do rádia, nevybíral si žádný song. Žádný moderátor po tobě nechtěl, abys vybíral songy. Je to tak,
1: jo,
0: že
1: jo?
0: Jo,
1: dobře. Jo, je to tak.
0: Chceš to nikomu poslat?
1: Asi všem, co jdou do práce jako já teďka.
0: Tak jo. Super. Tak jo. Měj se krásně. Já ten song na oplátku posílám všem, co se těší na GTA 6 a co právě dneska buď jedou do práce a nebo do školy. Tak se měj a zase
1: jo,
0: někdy.
1: Jo. Taky se mějte. Čau.
0: Jdeme na to. Fergie, Ludacris i Glamorous.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hodný

Krásně dobré středeční ráno se 7 hodinou. Pokračuje Morning Boost na Fajnu a pokračuje dneska bohužel bez Wendy. Ano, dneska se role otočily a dneska chybí pro změnu ona. Dámy a pánové, za malý okamžik se podíváme na ten nejmodernější zubní kartáček na světě a taky si představíme toho nejlenivějšího policajta na světě. Teď už ty největší bangry na světě, jako je třeba BB Rex a Faithless jejich New Religion nebo James Young jeho Infinity. Tak hezký ráno, jdem na to.

Alex Warren, jeho Fever Dream. To je to, co nám v tuhle chvíli dohrálo na fajnu 12 minut po 7 hodině. A já tu mám jistou věc, věc, kterou jsme dnes ráno udělali úplně každý, nebo respektive měli bychom ji udělat každý. Tou věcí je čištění zubů, dámy a pánové. Ano, každý máme svůj kartáček, respektive měli bychom mít, kterým si čistíme zuby, že jo? Někdo má měkký, někdo má střední, někdo tvrdý a někdo má elektrický a pořád se bavíme o kartáčcích. Ale dámy a pánové, na scénu se zubními kartáčky teď nově vstupuje firma Dyson. Jo, je to ta firma, která dělá vysavače a elektroauta, respektive nedělá elektroauta, ale na rozdíl od aut teď dělá zubní kartáčky. A přišli ve velkým stůl, fakt jako ve velkým. Představili elektrický kartáček, který nazvali Dyson Camera Jet. A ano, tenhle kartáček má v sobě zabudovanou kameru. Prostě kamerku tam má. Takže už při čištění zubů nemusíme koukat na TikTok, ale přímo sobě do pusy, přes mobil, jestli jsme někde něco nevynechali. Já si myslím, že to je fakt jako revoluční. Reálně, ačkoliv nesouhlasím s tím, jak se tady do všeho cpou kamery, tak najít to jedno zaseklý semínko od Kaiserky. Tři kokos. Naprostej banger. Tenhle banger stojí přesně $499. Takže to takový banger zase není. Nevím, jak vy, já bych radši Vendy koupil 3 GTA 6 a asi zůstanu u párátek. Fajn. Tohle je fajn.

0: Dva Red Bully tady na fajnu, Viktor Kal a Juli Kolej, 19 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že je to druhý den, kdy někteří z nás musí vstávat do školy a někteří z nás musí vést někoho do školy, chce to nějaký to pozitivum takhle při ránu. Proto za chvilku. Takovej Justin Timberlake, jeho Can't Stop the Feeling. To by nemělo chybět. Co by taky nemělo chybět, tak je Miles Smith. Jeho Stargazing. No a co by rozhodně nemělo chybět, tak to je Bizárne, který si dáme za malý okamžik. Představíme si toho nejlenivějšího policajta na světě. Tak si na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Vraňany nabízejí.
7: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Mal Smith, jeho Stargazing na fajnou, 7:30 aktuální čas, krásné dobré ráno, je tady Bizár dne.
1: Bizár dne.
2: Bizár dne. Fajn.
0: Pokud vás zajímalo někdy, jak vypadá ten nejlenivější policajt na světě, a pokud přemýšlíte nad tím, jestli to náhodou není váš kolega Petr, tak pro Petra mám dobrou zprávu, Petr to není. Je jim jihokorejský policista, který falešně uzavíral případy pohřešovaných lidí, protože se mu nechtělo pracovat. Což jako chápem, někdy se prostě nechce, není energie, někdy se prostě zdechneme na tu toaletu, koukat na TikTok, na Instagram, ale doháje, jako uzavřít si jen tak případ někoho, kdo se pohřešuje, jen proto, že se vám nechce. Když na vás spolíhají jako rodiny pohřešované osoby, to podle mě neučí na policejní akademii. Mě by to, jako, mě by zajímalo, co by dělal, kdyby mu třeba někdo unesl mámu. Jo, co by dělal? Co by si jako řekl? Aspoň nemusím je to opravit, ten záchod, jak po mně chtěla. Je tahle kobliha volná, Pepo? Asi tak, no. Tak všem policistům, co dělají svoji práci a dělají správně, děkujeme, další song je pro vás. A tu modrou oktávku, co tady stojí před rádiem na modrý, tu neřešte, to je v pohodě. Ona za chvilku odjede, za hoďku a půl. Hezký ráno.
1: Posloucháš

0: Naked Portugal Domény, jejich Glide na fajnu. 7:45 aktuální čas. A prosím pěkně, stalo se někdy někomu to, že nevím, třeba jste podrželi někomu dveře, nebo jste pro někoho třeba cizího udělali něco pěkného a ten dotyčnej vám řekl hodnej. Hodná. Jak napsa? Hodnej, hodná. A co to je? Jako já vím, že to ten člověk asi nemyslí nějak jako špatně. Ale je to takový, jako já nevím, aby se neřeklo. A někde v hloubi duši víte, že to tomu dotyčnému člověku je úplně jedno. Hodnej, ty vole. Kdyby aspoň třeba, nevím, jste hodnej, jste hodná, ale ne, hodnej. Jestli existuje seznam zakázaných slov, tohle by se tam mělo okamžitě připsat. A mě zajímá, co byste na tenhle seznam připsali za slovo vy. 724634634, pojďte rád vidět, co byste tam tak jako napsali za slovo. A jen podotýkám, že slovo banger tam už je dlouho napsaný. Morning Boost.
1: Fajn. Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level z Prah.

0: Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Nejlepší z hit parád.
3: To nejlepší ze streamu.

Empress City Self-Aware, song, který nám dohrál na Fajnu 4 minuty před 8 hodinou. A my v tuhle chvíli sestavujeme seznam zakázaných slov. Už jsem před malou chvilkou říkal, že by se na tenhle seznam měl připsat slovo, když vám někdo řekne, nebo když vám někdo za něco poděkuje a řekne hodná, hodnej, jenom takhle, suše, prostě nic víc, jenom hodné, hodnej. Tak, pojďme se podívat na to, co byste tam na ten seznam připsali vy. První zpráva. Ahoj, já bych zakázal slovo chábr. To je fakt pí. To si asi domyslete, co to tam pak posluchač napsal. Tak dobře, píšeme slovo chábr. Další, co tady máme napsanýho, je zpráva, která zní, připiš na ten seznam slovo jakože. Jakože je docela hustý, když někdo furt používá jakože. To se nedivím tady Petrovi. Zakázal bych dobré ráno. Respektive ty slova bych zakázal. Prostě stačí říct čau. Není potřeba připomínat, že je ráno a rozhodně není dobré. Tak to mě mrzí. Dobře, odteď nebudem říkat dobré ráno, odteď říkám jenom čau. Další zpráva. Ženský nebo holkám bych zakázal mezi sebou říkat si kámo. Zajímavé, zajímavá myšlenka, dobře, připisujem. Dobrej nebo zdravím místo pozdravu. Jako chápu, tady to je zase na druhou stranu, já vím, proč to ty lidi říkají, to je protože nevědí, jestli mají vykat nebo tykat, tak prostě se rozhodnou zvolit neutrální variantu a řeknou prostě zdravím. Já to tady v rádu používám pořád. No tak jo, děkuju všem, co jste napsali, seznam by byl sestavený. A my se pojďme podívat dál do našeho playlistu. Přinema Loot, Metafix, jejich Big City Life. Chtěl jsem říct dobré ráno, ale čau.

0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
8: Před měsícem v Česku začala fungovat centrální evidence psů a pejskaři, jich do ní zaregistrovali už skoro 177 tisíc. Podle odhadů v republice chováme až 2,5 milionu psů, takže většinu registrace teprve čeká. Evidence je povinná a mimo jiný má pomoct s hledáním ztracených psů nebo omezit nelegální obchod se zvířatama. Lionel Messi končí v 39 letech v argentinské reprezentaci. Za Argentinu odehrál 207 zápasů, ve kterých nastřílel 125 gólů a vyhrál s ní třeba mistrovství světa v roce 2022. Posledním reprezentačním zápasem pro něj bylo letošní finále mistrovství světa, ve kterým Argentina prohrála 1-0 po prodloužení se Španělskem. Polský farmář rozoral pluhem asi 200 metrů čerstvě vyasfaltovaný silnice. Byl totiž přesvědčený, že vede přes jeho pozemek. 60-letý týpek tím podle odhadů způsobil škodu přes 2 miliony korun a radnice tvrdí, že silnice patří už 25 let městu. Farmář navíc u výslechu řekl, že je podle něj výstavba nezákonná a chtěl by ji poškodit znova. Policie mu zabavila traktor a případ dál vyšetřuje.
1: Fajn.

Chtěl jsem, jak to říct, čau. Hezké ráno, 8 hodin, 4 minuty k tomu pokračuje Morning Bush na Fajnu. Dneska to pokračuje klasicky bez Wendy, ale nebojte, snad jí bude zítra už lépe a přidá se k nám. K nám se za malý okamžik tady na Fajnu přidá takový třeba Kill It nebo Love, nebo taky One Republic. Koukneme na tu nejlepší práci na světě, takže pokud hledáte nějakou novou práci, už vás to štve v té starý, tak tohle se rozhodně oplatí. No a protože má dneska svátek Adéla, tak pro všechny Adéla, Adély, jedna Adéla, to jsem posral.

Khalid, taky Lauf, jejich Tied Up. Aktuální song, který dohrává na Fajnu. 13 minut po 8 hodině. A jak by řekl Killin, kdo nadává na Česko, tak neví, kde se děje co. Většině si stěžujeme na naše děravý silnice. Ale víte co? Mohlo by být hůř. Taky bychom nemuseli mít žádnou silnici. V Indii vznikla nová cesta ze štěrku a vydržela jen pár hodin. Pak ji místní lidi rozebrali a každý si nabral tolik štěrku, kolik potřeboval. Na co potřebuje půlka vesnice štěrk? Zajímavý. Opravdu se bavíme o Indii a ne o Košicích, jen tak pro ujasnění. Takhle. Celý je to úplně jinak. Protože místní lidé to začali rozebírat kvůli tomu, protože prej při výstavbě byly použity jako nesprávný materiály a že prej nejspíš šlo o korupci, tak to prostě jako rozebrali, chtěli takhle jako poukázat na to, tak to se jim asi nejspíš povedlo, protože video má docela dost zhlédnutí a mě to připomnělo moji bývalou ředitelku na základce, která nechala postavit altánek za 7 milionů a druhý den přijela v novém merglu. Takhle, altánek tam stojí dodnes, ale ředitelka ne.

0: Trávíte středeční ráno s Fajnem, tohle jsou One Republic, jejich Need Your Love. 18 minut po 8 hodině. Za malý okamžik s náma bude třeba tohle. Blossoms, Meet Me In Love. A nebo třeba taková Shakira a Burna Boy. Na malý okamžik se vrátíme zpátky do mistrovství světa ve fotbale. Kdy si hned potom řekneme, jaká je ta nejlepší práce na světě. Tak si na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Jsem hrdina, jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right, babe.
16: Fine.

Ravel and A-Rex, Orange County, Love Me Not, půl devátý, Ježíš Maria, půl devátý, aktuální čas, tohle je Morning Bus na Fajnu. Pokud si říkáte, že je na čase změnit povolání, anebo byste se chtěli inspirovat, anebo už jste to vzdali a řekli si, že neexistuje dokonalá práce, tak přece jen možná existuje. Rapper Snoop Dogg hledá lidi, který pro něj budou ochutnávat zmrzlinu za 10 000 dolarů měsíčně, což je zhruba 200 000 korun českých. Já říkal, že existuje dokonalá práce. Tak dokonalá, až se člověk nechce ptát na to, kde je háček. Já ho nenašel. Nenašel jsem ho. Jako pracovat pro Snoop Dogga a jít přitom zmrzku. Snoop Doggovou zmrzku. To znělo trošku divně. Prostě zmrzku. Za 200 000 korun měsíčně. Prosím pěkně, to i kdyby byla nejvíc hnusná ta zmrzlina, tak bych to možná zvažoval. Zítra tu poběží nejspíš nějaký automatický random shuffle písniček, protože já nevím, asi to budu zkusit. Budu zkusit štěstí do světa. 724634634. Co je vaše vysněná práce? Pojďte rád vědět, jestli je to tohle z toho ochutnávání zmrzliny, anebo úplně něco jiného. 724634634. Morning Boost.

0: Ráno, středa, Somber, jeho song Homewrecker, tak to je kombinace, která se tady teď sešla. Na fajnu, 4 minuty před 8:45. No a já jsem před malou chvilkou říkal to, že Snoop Dogg hledá lidi, který budou ochutnávat jeho zmrzku a za měsíc jim nabídne 10 000 dolarů. Říkal jsem, že to je celkem jako vysněná práce a na úkor toho jsem se ptal, jaká by byla třeba vaše vysněná práce. Pojďme se podívat na to, co píšete. První zpráva zní: dobré ráno, můj vysněný job je se potápět se žraloky a jinými mořskými potvůrami. Tak to bych nemohl, fotit je a ukazovat lidem krásu přírody, aby změnili svůj neseriózní přístup k její ochraně. Děkujem za zprávu, velmi zajímavé, to bych nedokázal kvůli těm žralokům. Můj sen je cestovat po světě a pomáhat lidem, poslouchat je. Asi psychoterapeut, Lenka. Lenko, tak se drž, hlavně ať z toho nejseš pak psycho. Pak tady máme zprávu, která zní: ahoj, vysněné povolání je pilot Formule 1. Bohužel jsem neudělal autoškolu ani na potřetí. Ale tak jako to neznamená hned, že bys jako nemohl být jezdec, jo? Nebo pilot Formule 1. Podívej se na takového Kimiho Antonelliho, ten ještě před půl rokem taky neměl ani řidičák a už chtěl vyhrát velkou cenu. Nebo to, řeknu to možná jinak. Pokud disponuješ 250 miliony... tak možná by o tebe někdo v pedoku zavadil okem, ale jenom možná. No nic, dámy a pánové, držím palce všem ve vašich aktuálních pracích nebo ve vašich nastávajících pracích. Ať se daří a ať vám to hlavně dneska brzo uteče. Za malý okamžik Damiano David a Tyla. Morning Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
9: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky.cz.
13: Praho. Při
12: Připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: neighbors, jej home. Na fajnu. 7 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. A to, že dnešní Morning Boost dosáhl svého konce. Ano, 3 společné hodiny za náma. A ty další s mojí kolegyní Ájou před váma. Dámy a pánové, dneska jsme toho zjistili opravdu hodně. Řekli jsme si, že třeba kočky neumějí štíkat, protože nejsou psy. Taky, že Američané spotřebují nejvíc toaleťáků na světě. Taky, že dostat se přes člověka, kterého jsme někdy milovali, může trvat až 8 let. A taky, že dnešním dnem, respektive už včerejším, začíná Superstar, ale dneska už je to v televizi, ve 2020 na Nově. Tak si to rozhodně dejte. Tak to tady pak společně můžeme rozebírat. No a já se loučím, mějte se krásně a zase zítra od 6 do 9. Teď už Andrea Kaučka, její Music Boost. Čekis.
1: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
2: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Morning Boost. Fajn.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Dobré ráno, tady Adam a jdeme se podívat na Hot News. Tomáš Jiříkovský, obžalovaný v bitcoinové kauze, svůj miliardový dar ministerstvu spravedlnosti odvolal pro nevděk. Podle občanského zákoníku může dárce sáhnout po tomhle kroku, pokud mu obdarovaný úmyslně nebo z hrubý nedbalosti ublížil tak, že zjevně porušil dobrý mravy. Podle exministra Blažka, který je v kauze taky stíhaný, nemá v tuhle chvíli žádost žádný právní následky. Rekvizita z Jurského parku se vydražila za skoro 8,4 milionů korun. Jde o komára z kamenělýho v Pryskyřici, ze kterého vědci ve filmu získali dinosauří DNA a díky kterému se jim podařilo dinosaury oživit. Odhadovaná cena před dražbou se přitom pohybovala kolem 2 až 4 milionů korun. Konečná cena tak tu odhadovanou překonala o více než 100%. První zubní kartáček, na kterým je umístěná kamera, je na trhu. Pomáhá hlavně s čištěním mezizubních prostor. Díky AI je totiž dokáže rozpoznat a taky do nich vstříknout ústní vodu. Video se při čištění dokonce živě přenáší do aplikace v telefonu. Oproti běžnému kartáčku si ale připlatíme. V Česku by měl komplet víc skoro na 11,5 tisíce.
7: Fine. Music Boost.

0: ráno, dobrý den, 2 minutky po 9. hodině, jako vždycky startuje dnešní Music Boost, vlastně show, která má jeden cíl, zvládnout dopoledne. Já si myslím, že to středeční 100% zvládneme, protože jsem tady já, Andrea za mikrofonem, vy na druhé straně a hlavně tenhle playlist, který je tady připravený. Startujeme 5 songama na start, Ray, Loy, Martin Garrix, je toho tady spousty a samozřejmě startujeme nějakým DJským songem Fastboy, Raf i jejich Wave. Jdem na to.
1: Music Boost.
2: Music Boost.
1: Give me five. Fine.
0: Tak hezkou středu. Nezapomeňte kafe do ruky a nějak to dáme.

Dopoledne na Fajnu uzavíráme Gimme 5 s Alexem Warrenem. Kdyby vás dneska zajímalo, co se vlastně dneska děje, tak prosím vás, odpovědí by byl kokos. Ano, dneska svůj den slaví kokos, ořech, ze kterého máme mlíko, vodu, olej i různý pochutiny a podle internetu taky 150 mrtvých ročně. Takže prosím vás opatrně, až si na dovolený příště budete myslet, že sednout si pod palmu je dobrý nápad. Není. Zvážila bych také životní pojištění, protože kokos je za mě lepší v drinku než na hlavě. Já si ale zase říkám, že je to takový dobrý plus pro nás, pro Čechy, si vlastně uvědomit, že tady máme další plus toho, proč zůstat v České republice. Tady ty ořechy taky máme, ale takový ty malý, který nás těžko zabijou. Jo? Pokud nám na hlavu spadne, nevím, nějaký lískovej nebo vlašský ořech, tak jsme asi v pohodě, ne? Takže my gratulujeme kokosu, že má vlastní den 2. září, přejeme hezké narozeniny a my si necháme náš vlašský ořech a jdeme na ten playlist.

0: A taky si za chvilku dáme se Sabrinou Carpenter její Man Child, neboli Mamánek. Pro všechny kokosy, pro všechny z vás, kteří posloucháte a ladíte fajn.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen

0: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Music. Fine.

0: DJ Fresh Goldust, to je song, který nám minutku po půl desátý dohrál na fajnu. Dneska se konečně stane něco, o čem už dlouho mluvíme. Dneska je ten den, na který fakt čekáme dlouho. Dneska je superstar, lidi. Mamma Mia po 5 letech. Po 5 letech se vrací hudební ikonická show, ve který prostě zjistíme, jaký český, slovenský talenty tady mezi sebou prostě máme. A taky naopak, takový ten bizar formou hvězdní pěchoty. I to nás dneska čeká. Mega se na to těším. Porota samozřejmě nesmí chybět Palo Habera. Prostě vždycky tam musí být takovej ten trošku tvrdší kritik, který to nedá zadarmo jen tak každému. Eva Farná, Kellyn a kdo mě fakt jako mega zajímá, bude Jakub Prachař. Tak tohle bude Porota. A já jsem nadšená. Jako 5 let to tady nebylo a přitom nechápu. Vlastně jsme to všichni celou dobu tak jako měli rádi, ujížděli jsme se na tom a pak nám to sebrali. A teď nám to konečně vezmou. To znamená, dneska večer si nedělejte program, dneska se všichni díváme na Superstar.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn, fajn. Music Boost. Tvoje máma

Flash.

0: Fanfár na jí Perpetuum mobile, to je song, který nám na Fajnu právě teď dohrál. No a za chvilku nám bude hrát tohle. Dáme si takovou houseovou předělávku původního songu Supergirl od Remoon z roku 2000. Tohle je verze z roku 2015, verze od Aleph Arben. Tak pro všechny Supergirl i Superboy i Superdog je super úplně všechno. Pro super středu na Fajnu. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Jsem!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Leony, její Don't Worry. 8 minutek do 10. Na fajnu. Ve Vídni se narodila holčička. Což takhle, holčičky i chlapečci to normálně jako rodí, to není nic jako nevšedního, jo. Ale ona se narodila místo porodnice na takovém zvláštním místě. McDonald. Některé osudy jsou prostě takový jiný, takový nevšední, originální. Jmenuje se Emily, dostala dárkovou kartu, díky který teď může každý svoje narozeniny zadarmo oslavovat právě mekáči. Takže si myslím, že nakonec se to těm rodičům jako vyplatilo a vlastně ušetřili. Byla to taková ta hned na startu jako dobrá investice do toho dítěte, jo? Takže až teď uvidíte podezřele moc těhotných žen v mekáčích, nebude to náhoda. Fajn.

0: Slovenská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy, z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Dneska ráno došlo k výbuchu na nádraží v německém Augsburgu. Výbuch zranil nejméně dva lidi a jeho příčina se zatím vyšetřuje. Neznámý předmět explodoval v průchodu u hlavního nádraží a tlaková vlna rozbila okna. Na místě jsou policisti i experti na výbušniny a nádraží, včetně jeho okolí, je aktuálně částečně uzavřený a doprava omezená. Dolly Parton, se kterou se hudební svět rozloučil minulej týden, má ještě jednu písničku, která vyjde až 20 let po její smrti. Legenda country si totiž už v roce 2015 nahrála skladbu My Place in History a uložila ji do schránky v hotelu v Tennessee. Otevřít se má až 19. ledna 2046, na den jejich nedožitých stých narozenin. Předváděcí jízda auta řízeného přes internet v Pákistánu skončila nárazem do policejního vozu. Během jízdy vypadlo připojení a auto se v tu chvíli vymklo kontrole. Novinář, který seděl na místě spolujezdce, se ještě snažil zatáhnout ruční brzdu. Střetu už ale nedokázal zabránit a celá nehoda je navíc zachycená na kameru.
4: Fine. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
6: Desátá hodina odbyla a my pokračujeme dál. Čeká nás Lubrika, taky tady máme oznámení nového alba. Od koho? To se nechte překvapit. No a samozřejmě ten playlist od našeho hudebního manažera. Ano, Libor Červinka se opět předvedl, Malcolm Tut, taky David Guetta, anebo právě teď Dua Lipa, její Tease Walls. Tak hezký dopo.
4: Music Boost.

Kings, tohle je Malcolm Todd. Středeční dopoledne na Fajnu. Mám pro vás takovou menší pozvánku, abyste se pak zase nedivili, že vám něco uniklo. Něco proklouzlo a já tomu vlastně úplně rozumím, chápu to, protože se toho děje tolik, spousty, že pak nějaký koncert vlastně probíhá a vy si říkáte, sakra, tam jsem chtěl bejt, ale někdo mi o tom neřekl. Jo, takže teď vám to říkám, že bude v Praze Sombr 19. května. Dneska startuje předprodej lístku, už je to v procesu, teď jsem se na to dívala. Klasický prodej nás čeká 4. září, ale pokud nechcete čekat, prosím vás, tak už dneska na to mrkněte. 21-letý zpěvák z New Yorku proslavil se tím, že se ho producenti všimli na TikToku, tam už vlastně od základky přidával svoji tvorbu a jednou tam přidal něco fakt dobrýho. No, tak si ho někdo všimnul. Takže i přes TikTok, ale vidíte to, když umíte prostě něco, umíte zpívat, umíte být ty kreativní, originální, tak i takhle se můžete dneska prostě proslavit. Kdo chce Sombra vidět v O2 aréně 19. května, tak prosím vás, Ticketportal, Ticketmaster, neváhejte, šup, protože nedávno vlastně letos to bylo v Praze, vyprodalo Sombr Forum Karlín, bylo to velký zájem, takže moc dlouho úplně nečekejte. Kdyby, prosím vás, jste pořád nevěděli, kdo to Sombr je. Procentně to znáte z našeho playlistu. Jo? Užijeme? Tak dobrý. Fajn. Music Boost.

0: Jestli existuje nějaká písnička, která se hodí hezky do práce, tak je to tahle. Rok 2015, song o tom, že máme sice spoustu povinností a musíme vydělat peníze, které nám nestačí, musíme makat, aby jsme se uživili, ale náramně si to užíváme. Lunch Money, Luis. Jejich bills, neboli účty. No jo, no. Chodit do práce, vydělávat, musíme. Ale musíme si to taky užívat. Zara Larsony, Midnight Sun. Tak třeba s tímhle si to za chvilku užijeme. Samozřejmě nesmí dneska chybět Chemical Brothers, jejich Go. Song, který nám prostě vždycky zvedne náladu. A jestli ne, tak to podpořte kávou. Na fajnou.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe.

0: dráhy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Jsem hrdina, jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin. 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
7: Levels.
8: Prázdniny, končí škola, volá zlídlo, výbava z brusu, nová tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Pak hrnky, flašky, kufříky,
8: vyměním za kuponky.
9: Škola volá!
10: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Vítej mezi náma, tohle je Kelin, taky Stein 27. Středeční Music Boost. A vzhledem k tomu, že máme po půl jedenáctý.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Anální sex? Jo, proč ne? Proč dělat něco jednoduše, když to může bolet, bejt trapný a velký průser, když si odkašlete?
2: Exclusive new music.
1: Vždycky hot.

0: Caitlyn Aragon a Run. Dnešní Music Boost. Dáváte si fajn, čistě dobrovolně. Já jsem za to samozřejmě ráda, za to, že mě někdo poslouchá, za to, že někdo poslouchá tyhle nejlepší songy, no a za to, že budete poslouchat i tohle. Musím se přiznat, že některé písničky vám přilnou na to srdíčko v okamžitě, k některým si musíte najít cestu, ale když si tu cestu najdete, tak ten song většinou strašně milujete. A to je pro mě tenhle. Bella Kay, její I love it, I love it, I love it. Ze začátku jsem si říkala, nevím, nevím, a teď úplně, když to hraje, tak úplně I love it, chci, aby to prostě hrálo a nepřestávalo to. Takže takovýhle song si dáme na fajn, už za chvíli. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky
8: CZ.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Vraňany nabízejí.
13: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: My name is Summer.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
15: Right, babe.
18: Fine.

Black Eyed Peas, I got a feeling. Krátce před 11. na Fajnu. No a včera jsme si něco říkali o tom, že Miley Cyrus udělala velkou změnu. Takovou, že na všech platformách, jak sociální sítě, tak veškerý web, prostě všechno, odstranila své druhé jméno. To znamená, že teď dále vystupuje jenom jako Miley. My nevíme proč. Hodně se o tom jako spekuluje, jestli je to nějaká jako novej výkop nějaký kariéry nebo něco osobního. Nevíme, ale uvidíme. Možná to bude mít spojitost s tím, že včera oznámila vydání nového alba. A to už na 18. září, to je za chvilku. Půjde o 10. studiovou desku a prý by měla být osobnější a zranitelnější než ty předchozí. A tady se prosím vás u toho chvilku zastavíme, jo? Že by měla být osobnější a zranitelnější? Jako kdo zná tvorbu Miley Cyrus, tak všichni víme, že ty songy a ty alba jsou vždycky jako dost osobní a dost zranitelný. To znamená, jestli tohle bude ještě jakoby víc zranitelný než ty předchozí, tak už nevím, na co se máme jako těšit, protože pamatujete na tohle? Není to zas tak dávno, Song Flowers, to vlastně byl song, se kterým se vypořádávala s tím, že jí vlastně bývalý manžel byl nevěrný. A dokonce v tom videoklipu popisuje a chodí po místech, kde všude jí zahybal. To je dost osobnější a zranitelnější. Nebo tohle. Taky rozchodová píseň. To znamená, jako uvidíme, no. Zároveň oznámila na říjen tohoto roku dva koncerty a to docela po dlouhý době. Takže u Miley se toho teď dost děje.

0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
10: Podle německého ministra vnitra může za pokus o dronový útok na ukrajinský nákladní letadlo v Lipsku Rusko. Berlín tvrdí, že za incidentem stojí agenti najatý ruskýma státníma orgánama a Německo v reakci na tohle zjištění uzavře ruský konzulát v Bonnu, ruský dům v Berlíně a zpřísní kontroly ruských občanů při vstupu do země. Rusko už pohrozilo odvetou. 78 let od úmrtí Jana Masaryka se znovu zkoumá důvod jeho smrti. Policejní odborníci dneska exhumujou jeho ostatky z rodinné hrobky v Lánech. Chtějí taky díky nejnovějším kriminalistickým metodám získat další informace k okolnostem jeho smrti z března 1948, kdy tehdejší ministr zahraničí zemřel po pádu z okna Černínského paláce. Kakapo, nelétavej a zároveň největší papoušek na světě, má za sebou rekordní sezónu. Narodilo se totiž 90 mláďat a jejich celková populace tak poprvé po 75 letech překonala 300 jedinců. Teď jich je na zemi už 325. Tenhle kriticky ohrožený druh přitom ještě v roce 1995 tvořilo jen 51 papoušků.
1: Fajn. Music Boost.
0: Music Boost.
11: Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
11: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Na kolikátej budík vstanete? To je otázka pro 11. hodinu v Music Boostu. Andrea stále za mikrofonem, vy na druhé straně a pokračujeme.
1: Music Boost.
12: Alan Walker, Dark Side. Tak hezký dopoledne.

Předopolední na Fajnu nám dohrává Michael Jackson. Tak vstávej, ne? No tak vstávej. Hello, vstávej. Když zazvoní budík, co uděláte? Někteří z vás, ale je vás málo, vstanete. Někteří si ho odložíte a vstanete na ten druhej, možná třetí. A pak je tady ta poslední část lidí, kteří odkládají až do 8., 10., 15. budíku a těžko se jim vstává. To jsem třeba já. Včera jsem dostala doma takovou přednášku o tom, že to prostě není normální a že je potřeba s tím jako něco dělat a nějak to jako změnit, jinak to prostě můj partner jako už nerozdejchá, jo. Já jsem ale zjistila, že my ženy máme až o 50% vyšší pravděpodobnost, že budeme ty budíky odkládat. Nestojí zatím prej lenost, ale biologické nastavení. Jmenuje se to Girl Alarm. Vidíte, dokonce to má i svůj pojem. Jak to má pojem, tak to prostě můžeme používat jako pádný argument pro to prostě nic neměnit samozřejmě. Takže pánové, možná zažíváte doma to, co ten můj, možná něco podobného, že se prostě vstekáte a nerozumíte tomu, proč sakra vám hraje po ránu diskotéka půl hodiny, proč nejsme schopní prostě vstát. Zazvoní to, vstanu a jdu. A já jsem opravdu zkoušela všechno možné. Dala jsem si třeba telefon na druhou stranu místnosti. Ne, já prostě pro ten telefon přijdu a zase si lehnu a pak si to nepamatuju. To znamená, já nemít 15 připravených budíků, tak prostě nevstanu.

0: Abrakadabra, tohle je Lady Gaga, tohle je taky středeční dopoledne a tohle je taky dnešní fajn. Girl Alarm, pojem, který potvrzuje, že převážně ženy nejsou schopný vstát na první budík. Vaše rady pro moje nevstávání absolutně miluju, jo. Padlo tady návrh toho, abych chodila dřív spát a probouzla se před budíkem. Musím říct, že to je dobrý argument. Taky píšete, abych si dala budík do jiné místnosti nebo zkusila změnit vyzvánění budíku, dát tam nějakou strašnou písničku, kterou už nechci zase slyšet, takže bych hned vstala. Takže já vám děkuju za rady. Možná to vyzkouším, možná to bude fungovat. Taky tady padlo návrh od posluchače, že bych si mohla pořídit dítě. Že když si pořídíte dítě, tak nespíte. Super. Zvážím i tuhle možnost. Za chvilku kamarád, jeho Be Mine.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
8: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.

Nobody's Soldier dohrává od Hozíra. 5 minutek po 11:30 na Fajnu. Existuje něco, co vám vadí a rádi byste to změnili? Představte si, že otáčivé dveře, takový ty, který známe hlavně z hotelu, vznikly tak, že si jeden Američan jednou řekl v 19. století a dost, už nebudu ženám otevírat dveře, už mě to fakt nebaví. Kvůli tomu, že mu vadila tahle společenská norma, tak vznikl novej způsob dveří. Existuje něco, co vám vadí a rádi byste to celosvětově změnili? Tak máme tady už třeba samoobslužní pokladny, jo? To je hlavně pro lidi, kterým vadí jakýkoliv kontakt s lidmi, takže nemusíte zdravit, s nikým komunikovat, prostě si to vyřešíte sami. Ale co tam máme dál? 724-634-634. Já bych upřímně zavedla automatické splachování záchodu. Ne, že bych s tím jako já osobně měla problém zmáčknout to jedno tlačítko, ale mám pocit, že někteří lidé na veřejných toaletách s tím mají problém, takže vás tam pak čeká takový nemilý překvapení. Takže tohle bych zavedla já. Ale co tam máme od vás? Pojďte, házíme nápady. Za chvilku Zara Larsson, taky Nico Santos, anebo právě teď Rue Gale, její Wishful Thinker.

0: Zara Larsony, Lush Life nám na Fajnu právě teď dohrává. To, že v 19. století vynalezli otáčivé dveře kvůli tomu, že mužům vadilo otevírat dveře ženám, mě přimělo k té otázce, co byste chtěli změnit vy. Napsal nám Radek, moc prosím o automatický semafor, který rozpozná, když nestíhám do práce a čekám na zelenou 5 minut, i když nic nejede. Děkuji, hezký den. Jo? Tak jo, tohle můžeme změnit. Teda taká ne, my konkrétně, my s tím asi nic neuděláme, ale mohlo by se s tím něco udělat, ne? Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. A taky James Hype, Ferrari. Tohle jsou za chvilku songy pro vás. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Co to zas Popeye skuje za pikle?
8: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
9: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
10: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
11: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
13: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
14: Music.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
8: Ministr zahraničí Petr Macenka označil německý zjištění kolem incidentu v Lipsku za alarmující. Německo tvrdí, že za plánovaným útokem na letišti stojí Rusko. Macenka chce proto v dalších dnech o případu jednat s českýma zpravodajcema a oznámil, že si předvolá ruskou velvyslankyni. Hádka kvůli náušnici při dětským futsalovým zápase v Brazílii skončila pokusem o vraždu. 41-letý otec jednoho z hráčů se po utkání vrátil k hale a zaútočil na trojici rozhodčích. Ti naštěstí vyvázli bez zranění a policie muže ještě ve stejný čtvrti zadržela. Teď je vyšetřovaný kvůli pokusu o vraždu a nelegálnímu nošení střelné zbraně. Skoro 6 milionů korun. Tolik vysoudila každá ze dvou teenage holek jako odškodný za příšernou zkušenost z atrakce v zábavním parku v americkém Portlandu. Před dvěma lety se tam zasekla atrakce a 28 lidí zůstalo viset skoro půl hodiny hlavou dolů. Každá z dívek teď dostane podle rozhodnutí 275 000 dolarů.
6: Fajn. Music Boost.
7: Music Boost.
2: Music Boost.
7: Andrea Kautzka.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
9: Fine. Music Boost nám startuje poslední společnou hoďku. Máme přesně 12 hodin, to znamená, vy si pojďte sehnat nějaký dobrý oběd, no a pokračujeme s playlistem. Před námi už Lola Young, její Messi. Tak hezký odpoledne.
6: Music Boost.

Dáváte si středeční Music Boost na Fajnu, máme 10 minutek po 12. hodině. No a i dneska nějaký song slaví narozeniny. Každý den skoro někdo nebo něco nebo nějaká písnička slaví narozeniny. A dneska je tomu 10 let, co si může připsat Zara Larsson další Happy Birthday. My Fault. Pojďme si připomenout tuhle písničku, která vyšla před 10 lety. A pořád je dobrá. Tak happy birthday a leďte fajn.

0: Na fajnu v Music Boostu nám dohrává Purple Disco Machine jeho Fireworks. No a za chvilku nám bude hrát Sombr jeho Homewrecker. Zároveň vás opět zvu a opět vám připomínám, že Sombr už má předprodej vstupenek na pražskou O2 arénu na 19. května 2027. Dneska odstartoval předprodej 4. září, klasický prodej. My víme, že Sombr letos vyprodal už Fórum Karlín v Praze, to znamená, že o to byl velký zájem, takže jestli si to chcete dát znovu, anebo poprvý, tohodle prostě dobrýho zpěváka live, tak to nepromeškejte.
1: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Izomat stavebniny.
5: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás!

0: žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Anální sex? Jo, proč ne? Proč dělat něco jednoduše, když to může bolet, být trapný a velký průser, když si odkašlete?

0: a tohle je Klok Klok. A taky dnešní středeční Music Boost, který ale samozřejmě jde do svého konce už. Ale jenom toho dnešního. Blíží se nám 13. hodina, to znamená, pojďme si představit poslední společný song. Za chvilku Teddy Swims, jeho Mr. Know It All, neboli Všeználek. Zpívá se tam o osobě, o muži, který si osobní štěstí vždycky zkazí tím, protože vždycky myslí, že to dopadne špatně. A kvůli tomu, že předpokládá, že to bude blbý, tak to blbý je. Takže i takový ponaučení pro nás, pro všechny. Pojďme si myslet, že ty věci, které jsou před náma, vždycky dopadnou dobře. Music Boost. Music Boost.
1: Ještě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy.
6: Yes!
5: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
6: Yes, sir!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Music. Fine.

Uzavíráme dnešní Music Boost s Davidem Guettou, taky One Republic. Já vám opět děkuji za další zvládnutý dopoledne a čas odpoledne a těšit se na vás budu zase zítra 9.00 při startu Music Boostu. Teď už ale Kristýnka a odpoledne. Posloucháš Fajn.

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn. Fajn.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
9: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Jsme online.
11: Online. Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
12: Dmitry Medvěděv hrozí Německu útokama na továrny, kde se vyrábějí drony pro Ukrajinu, a nevyloučil ani údery na další místa v Berlíně. Reagoval tak na německý obvinění, že za srpnovým incidentem na letišti v Lipsku stojí Rusko. Moskva ale vinu odmítá a tvrdí, že Německo situaci zbytečně vyostřuje. Agresivní cyklista v Praze napadnul řidiče a poškodil mu auto. Spor mezi dvojicí začal kvůli přednosti v jízdě a skončil fyzickým útokem a rozbitým čelním sklem u auta. Policie teď záběry incidentu zveřejnila a s prosbou o identifikaci se obrací na širokou veřejnost. V Praze se chystá první rave party v Česku, kam budou mít přístup jenom ženy. Akce Rave Doll se chystá na 12. září v Meet Factory a má nabídnout bezpečný prostor bez přítomnosti mužů. Organizátorky chtějí zároveň upozornit na problémy, kterým ženy v nočních klubech čelí, ale taky třeba na menší zastoupení žen mezi DJs a technickým personálem.
13: Fajn.
14: Please welcome to the stage.
15: Krásný středeční odpoledne, ladíte Fine Warm Up s Kristý. Před náma středa, to znamená dobrý hudby je třeba, dobrý nálady taky. Polovina týdne, já vím, ta energie dochází, ale nebojte, já vám ji dodám, berte to jako takovou nabíječku, jako takovou benzínovou pumpu, kde se dneska prostě dotankujete. A teď jdeme na první song, kterým to odpálíme. Duke Dumont, jeho Ocean Drive. Let's go!

Naked Portugal The Man, jejich Glide, taková písnička, ideálně na sklidnění, na odpočinek. No a máme tady nějakou další věc na odpočinek, protože dneska slavíme Světový den kokosu. A chci říct hned ze začátku nahlas, zřetelně myslím kokosu, protože já, když jsem dneska ráno tuhle informaci viděla, tak se mi na dvě vteřiny zastavilo srdce a říkala jsem si, pro boha, co to propagujeme za svátky, proč bychom tomuhle prášku bílýmu dělali vlastní den. Pak jsem zaostřila, zjistila jsem teda, že jde jenom o ten neškodný hnědej chlupatý ořech ze stromu, i když teda neškodný, protože padající kokosy ze stromu statisticky ročně zabijou dokonce víc lidí než třeba žraloci. Takže zatímco v moři se bojíme čelistí, na pláži bychom měli nosit stavitelský helmy. Pokud se ještě chystáte někam na dovčů, tohle si zapamatujte. No, kokosy, bacha na ně. Ta druhá věc se sice jmenuje podobně, ta teda asi taky spolehlivě ničí životy, ale tomu se teď věnovat nebudem. Zůstaneme u té strouhaný, to asi taky nebylo správný slovo, zůstaneme prostě u čistýho kokosu. Čistýho, jo, to je důležitý. Ptám se, v čem máte kokos a kokosovou příchuť nejradši? Protože podle mě to taky může rozdělovat společnost. Jestli máte rádi piña koládu, kokosky, nebo vám kokos chutná trošku jako nastrouhaný mejdlo. Ať už tak, či tak, napište mi to na 724634634 a pokud máte kokos rádi, tak dneska je ideální den, kdy si ho dát. A opět opakuju, myslím kokos.

0: stoprocentně znáte na spaměť. Tame Impala, Genie, jejich Drákula, track, který nám právě dohrál. No a my tady na Fajnu 2. září probíráme kokos, protože dneska je, opakuju, Mezinárodní den kokosu. Kokosu, jo? No a píšete tady Péťa třeba, nemám rád kokosovou šťávu, ale třeba v čokoládě s příchutí, tak tam mi kokos nevadí. Stejně tak Simča, ta píše, že má kokos ráda, ale převážně v jedný konkrétní cukrovince. Taková bílá, kulatá, obalená kokosem, určitě všichni víte. Simča píše, dokážu na posezení sníst celou tu velkou krabičku a pak 3 dny předstírám, že žádný kalorie neexistují. No a když mi to někdo dá k narozkám, má u mě plusový body navždycky. Tak jestli někdo znáte Simču, takhle to asi může být jakákoliv Simča, ale myslím si, že tímhle nikdy neurazíte. Děkuji vám za zprávy, připomínám ještě jednou, dneska si dejte něco s kokosem. No a aby jsme naladili tenhle úplně tropický vibe, tak si dáme za chvilku Topika, Fireboy DML a taky Nika Santose s jejich trackem Body, který vás přesune 100% někam do tropů na Dovču.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.

song, který teď holky po celém světě používají jako modlitbu za to, aby přilákali nějakýho konečně slušného pořádného chlapa. To byla Dua Lipa a její Training Season. A jestli se trošku bojíte taky o budoucnost, třeba o budoucnost svých dětí, nebojte, mám pro vás návod, jak zajistit jasnou budoucnost. Stačí porodit na správném parkovišti. Jistá maminka z Vídně totiž jela do porodnice, jenomže její malá dcera měla takovej hlad na život, tak se hrnula do toho života, že to nestihli. No a museli porodit přímo na parkovišti u Mekáče. Jenomže než vůbec stihnul dorazit táta nebo záchranka, tak tam proběhl teda ten porod. Ve frontě na drive-thru s vůní smaženého oleje ve vzduchu. No a marketingový oddělení tohoto fast foodu samozřejmě okamžitě zavětřilo obrovskou příležitost. Rodině dali dárky, zaplatili jim dokonce profi fotografa a Emily ta dostala ultimátní dětský jackpot. Řekli jí totiž, že od 3 až do 18 let tam může každý rok slavit narozky zadarmo. Představte si to, to musí být takovej flex na spolužáky, takže tady v tom případě se to rozhodně vyplatilo. Mě ale zajímá, kdybyste měli možnost vybrat si jedno místo, kde byste mohli každý rok slavit narozeniny úplně zdarma. Kde byste si vybrali? Byla by to nějaký bar, nějaká restaurace, nebo třeba nějaký luxusní hotel? Napište 724634634, dejte mi vědět a společně si takhle zasníme. No a teď už Malcolm Todd a jeho Earrings.

0: dneska zažíváte cokoliv nebo celý tenhle týden, tak tohle byla připomínka od Miley Cyrus v podobě songu End of the World, že vždycky můžeme předstírat, že to vlastně nic není. Není to nikdy konec světa. Ale teď pojďme na pozitivnější téma, protože probíráme, kde byste chtěli mít oslavy narozenin do konce života úplně zdarma. Honza píše, čau, určitě golfový hřiště a bylo by úplně jedno který, ale nejlíp někde u vody. Michal píše, ahoj, no samozřejmě, že ve fajnu. Pozval bych všechny moderátory a byl by to fajn mejdan. Tak samozřejmě, jak jinak, takže to se počítá. Lukáš zase píše, že by chtěl určitě slavit narozky někde v Chorvatsku, v Dalmácii. Pak tady máme od Oldy, že by chtěl nějaký akvapark. Tyjo, to zní super. Akvapark na narozky, dobrá volba. No a Renda píše, já bych chtěl slavit narozky u nás na chatě v Egyptě. Jezdíme do jednoho rezortu již čtvrtým rokem a říkáme tomu se ženou chata. Je to tam boží, to by byla party ultra all inclusive, tam by to šlo. No tak to věřím. A říkat dovolený v Egyptě chata, to bych taky chtěla. Tak vám děkuju za zprávy. No a za chvilku si uděláme takovou party tady, ať už někde jste v rezortu nebo v kanclu, prostě ve vašich uších bude party. Rihanna, Calvin Harris, jejich We Found Love. Za chvilku.
1: Fajn. Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
11: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Fajn. Vždycky hot.

0: Smithy.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fine. Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na ně.

0: somebody else.
1: Dodávka energie od Kygo Kelliga a Kellida a taky Griffin. Save my love. Trank, který nám právě teď dohrál na Fajnu. A oficiálně zrušte předplatný do posilovny, vyhoďte proteinový šejkry a přestěhujte se do kavárny. Finští vědci totiž sledovali víc než 2000 lidí a přišli se zjištěním snů. Ti lidi, kteří pili víc kávy, měli v průměru víc svalového

máte pocit, že vám dochází energie, tak tohle byl absolutní cheat code. Giant Rooks, Want It Back, track, který vám dodal energii, protože život je trošku hra a my v téhle hře budeme pokračovat za chvilku. Za chvilku další cheat kódy na dobrou náladu, třeba Shaboozy, Miles Smith, jejich Blink Twice, nebo taky Lady Gaga a její Dead Dance, který vás totálně probere. Takže rozhodně zůstaňte na fajnu, mezi tím si dáme jenom zprávy a potom jedem dál.

0: řekni!
1: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
0: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
6: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Muž obviněný z vraždy amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka půjde před soud a hrozí mu i trest smrti. Soudce v Utahu rozhodnul, že je proti němu dost důkazů, aby stanul před porotou. Obviněný vinu odmítá, prokuratura bude naopak usilovat o nejvyšší možný trest. Rusové se chtějí vrátit na mistrovství světa v hokeji. Ruská hokejová federace se odvolala proti zákazu startu na mezinárodních turnajích a případ teď bude řešit sportovní arbitráž v Lausanne. Jednání má proběhnout na konci října a pokud Rusové uspějou, mohli by se vrátit už na příštím mistrovství světa v Německu. Slováci z obce Stráňavy mají strach vycházet ven. U obce se totiž pohybuje hned 9 medvědů a šelmy se objevují přímo v blízkosti domů. Úřady proto varují obyvatelé, aby byli při pohybu venku maximálně opatrní. V oblasti už zasahují i ochranáři.
8: Fajn.
9: Dnešní odpoledne na Fajnu jede na plný pecky. Konkrétně ladíte Fajn Warm Up s Kristý a před náma druhá společná hoďka. Povíme si o tom, jakou chybu rozhodně nedělat na vlastní svatbě. Ne, že bych s tím měla zkušenosti, ale vy možná máte, uvidíme. Ale teď už to pojďme rozjet. Před náma Šabuzi, Miles Smith, Blink Twice, tak si to pojďte vychutnat.

Písnička, ktorú musíte milovať, už jenom kvôli názvu. I love it, I love it, I love it od Belly Cape nám práve teď dohrálo na fajnu. No a skvělej nápad je pozvať si na svadbu svýho bejvalýho. Fakt skvělej nápad. Akorát, že vůbec. Představte si, že stojíte v těch bílých šatech u oltáře, slibujete si lásku na celý život a ve třetí řadě vám u toho s chlebíčkem v ruce tleská váš bejvalej. Potom je čistá definice noční můry. Jenomže Taylor Swift, ta má prostě svůj svět. Taylor Swift, jak asi víte, chodila s Harrym Stylesem a Harry teď na svém koncertě v Madison Square Garden v New Yorku rejpnul do toho, že právě v téhle hale měla Taylor nedávno svatbu s Travisem Kelceym. Jenomže mě na tom zaujala jedna věc. Harry na tuhle svatbu prej nedorazil, protože zrovna něco měl. Ale proč měl vůbec dorazit? Jako proč byl Harry pozvaný? Pozvat si ex-přítele na svatbu, to je buď tak extrémní úroveň vyrovnanosti a dospělosti, kterou já asi v životě nikdy nedosáhnu, no a nebo ten nejvíc promyšlený pasivně agresivní flex v historii randění, že jako ukážete tomu ex, o co přišel. Nevím, kolik hodin terapie Taylor Swift musela absolvovat, aby tohle zvládla, ale asi hodně. Ale mě to fakt pořád mi to nedává smysl. Tak mi napište, jestli vám to smysl dává. Jestli si dokážete představit, že byste si na svoji svatbu pozvali svoji bejvalou nebo svýho bejvalýho. A jestli jste to udělali, tak chci slyšet, jak to dopadlo. Napište mi na 724634634, protože já tomu absolutně nerozumím. Naštěstí ale rozumím hudbě, takže teď nás čeká BB Rexa Faithless New Religion. Trošku rozjedem středeční party.

0: Felicity Burns.
1: It's Olivia Rodrigo.
2: Please make some noise.
3: My name is Somber.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: si tenhle song od Jonas Brothers, který vás 100% roztancoval, název Sucker. No a my tady na Fajnu probíráme, jestli byste pozvali na svatbu svého ex, tak jako to udělala Taylor Swift, když pozvala Harryho Stylese. Máme tady od někoho vysvětlení, že spolu Harry s Taylor chodili jenom pár měsíců a už je to strašně dávno a bylo tam pozváno hrozně moc celebrit, takže spíš proto tam byl pozvaný. To asi docela dává smysl, ale no, nevím. Ale máme tady i příklady z reálného života, které mě zaujaly teda výrazně víc, protože třeba Terka píše, že svýmu bejvalýmu byla dokonce na svatbě za svědka. Ale sama bych si bývalýho na svatbu asi nepozvala, už jenom pro pocit svýho budoucího manžela, píše Terka. A to mi přijde fér, protože představa, že si třeba můj partner na svatbu pozve bejvalku, taky by se mi to asi nelíbilo. No, je to těžký, je to dilema, asi záleží situace od situace. Přesně jak píše Michal, za něj třeba klidně. Michal píše, já mám celou svoji minulost vyřešenou a uzavřenou, nechovám k nikomu zášť. No, ty možná jo, ale co ten tvůj partner, jestli by se mu to líbilo? Říkám, složitá otázka, o tom můžem debatovat někdy příště. Každopádně vám děkuju za zprávy, no a teď už pojďme na další song. Alex Warren, jeho Fever Dream, za chviličku tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Vraňany nabízejí.
3: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

Wolf a její ultimátní vzkaz No Stress. Abyste se nestresovali, protože když se stresujete, tak tohle je přesně ta rada, co vám pomůže. Ale já pro vás teď mám věc, která vás možná trošku vystresuje, protože nejvíc toxický vztah našeho dětství se opět vrací. Pamatujete si ještě Tamagotchi? Takový to mini virtuální zvířátko na úplně mini obrazovce, o který jste se museli starat? Teď se to vrací v podobě Tamagotchi prstínku. Takže se vás doslova vomotá kolem prstu? Nebo vy jeho? No záleží. A není to žádná levná cetka z pouti, ale je to fakt normálně profi roztomilej prstýnek s barevným dotykovým displejem, který vypadá jako luxusní šperk, ale uvnitř je to pořád ten otravný parazit, který po vás bude vyžadovat pozornost. Takže zatímco v dospělosti většinou řešíme nějakou inflaci, daně, vyhoření, tak do toho nám tam bude blikat nějaký pixelový kuře, kterýmu jsme včas zapomněli uklidit kurník. Já si představuju, že ten prstínek bude vždycky blikat a svítit a otravovat v nějaký nejmíň vhodný situaci, třeba na rande. Najednou prostě řeknete, ježiš promiň, já se teď nemůžu líbat, moje zvířátko právě má nějakou krizi, potřebuju mu doplnit jídlo, vodu, něco takového, no. Tak nevím, jestli tohle je zrovna ideální věc, kterou jsme měli z minulosti vrátit, ale všichni máme rádi nostalgii. Tak co byste vrátili vy? Nějakou jednu věc, ať už hračku, nebo prostě něco z minulosti, co byste chtěli, aby takhle přetvořili do nějaký moderní verze a vrátili nám zpátky do života? Napište mi na 724634634, já to pak pošlu někam, nějaký jako návrh dám, ať to vrátí. Jo, umím to zařídit. Teda to neslibuju, ale chápete, tak mi napište a já vám k tomu posílám další připomínku toho, jak je život krásný. Jo, dneska vám prostě nedovolím špatnou náladu. Fast Boy, Beautiful Life.

0: Pride.
1: Felix Jen, Jay Hart, jejich Pride, song, který nám právě teď dozněl na Fajnu 14.42. No a probíráme věci z minulosti, které byste nejradši vrátili zpátky, klidně i v nějaký moderní verzi. Michal píše, že by chtěl diskýto hvězdičky, vlnky, kolakao a nějakou sušenku kukuruku, to už ani neznám. Každopádně Michal píše, že moc děkuje, no tak já se pokusím, teda nevím, na koho se mám obrátit, ale zkusím to nějak zařídit. Pak tady píšete Cčka, že vás napadly. No a pak se tady opakuje z nějakého důvodu, že byste chtěli vrátit českou společnost takovou, jaká byla dřív. Píše třeba Tonda, asi bych chtěl neproveditelné, ale rád bych, aby se českému národu vrátil charakter. To stejný tady potom máme ještě ve zprávě od Randy, který píše, nemám žádnou věc, ale strašně rád bych vrátil čas tak cca o 30 let zpět, kdy si lidé byli mnohem blíže, slušněji se k sobě chovali a mnohem méně si záviděli. Tak tohle bych chtěl vrátit já, díky, že mi to splníš. No teda musím říct, dali jste mi docela těžký úkoly. Nejenom vrátit sušenky, které už roky neexistují, ale ještě napravit celou společnost a svět. No, těžký úděl moderátorky. Víte co, já vám možná radši pustím písničku, bude to stačit? So Rugail, mladá česká talentovaná zpěvačka. Vidíte, máme naději, že i mládí jde vpřed a bude to dobrý. Song Pretty on Paper už za chviličku tady na Fajnu.
2: Fajn. Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firma na zážitky
12: CZ.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.pragueboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
17: Vážně? A co umí?
16: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
17: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

paper. A ja viem, že to kafe pijete, pretože ste sa zase blbie vyspali, že jo? Všem se nám líbí představa vyspat se jako šípková růženka. To je krásný, jenomže jak vypadá realita? Některý z nás při spánku zní spíš jako motorová pila. Existuje totiž věc jménem bruxismus. Jo, vím, takhle to zní spíš jako nějaký zaklínadlo z Harryho Pottera, ale ve skutečnosti je to situace, kdy ve spánku nevědomky drtíte zuby o jiný zuby, svoje teda zuby, silou lisu na kov. Většinou o tom nemáte ani tušení, dokud se vedle vás neprobudí vyděšený partner úplně v šoku, proč se vedle něj přehazuje štěrk lopatou nebo tak něco. A nebo potom, když dorazíte na preventivku a váš zubař vám řekne, tak milostivá, kde máte ty stoličky? Důvod? Prej je to jasný. Chronický stres, přemíra kávy a taky overthinking. Protože zatímco přes den se všichni tváříme, že je všechno v pohodě, jsme nonšalantní a vůbec nic nás nestresuje, tak v noci si náš mozek ve dvě ráno řekne, hele, pojďme všechny tyhle potlačený existenční krize a deadliney rozdrtit čelistí na prach. Ideální. Takže taková malá přátelská rada na závěr. Kupte si chrániče na zuby, jo? Možná budete vypadat jak hokejisti v NHL, ale vaše sklovina i vztah a možná i kvalita spánku vám poděkujou. Teď už ale Marshmallow, Anne Marie a jejich Friends. Tenhle track si právě teď připomenem.

0: že jste právě teď v práci, v kanclu nebo kdekoliv jinde tančili, protože Nazaru Larsson a její Lush Life, to nejde jinak. No a samozřejmě taneční tempo budeme udržovat i v následující hoďce. Druhá hoďka za náma, je to tak, jo, ale před náma další dvě. Takže party pokračuje, Fine Warm Up jede dál, mezi tím jenom zprávy, no a pak zase zpátky k hudbě. Tak zůstaňte tady.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
3: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: K letošním komunálním volbám se chystá dorazit jen necelá polovina Čechů mladších 24 let. Další třetina zatím dál váhá. Mladý nejvíc odrazuje neznalost místních kandidátů nebo pocit, že jejich hlas stejně nic nezmění. Krátce po Googleu se Trumpovi podvolil i Apple. Pro uživatele v USA přejmenoval ve svých mapách jezero Ontario podle prezidentova rozkazu na jezero americký. V Kanadě ale zůstává dál původní název, zbytek světa pak uvidí názvy oba. A přímo v prodejně McDonaldu v rakouský Vídni se narodila holčička. Její máma sice spěchala do porodnice, nakonec to ale nestihla a malá Emily se tak narodila do smradu připálených hranolek. Jako bonus tam ale až do svých 18 může zdarma slavit narozky.
5: Fajn.
0: Středeční odpoledne tady od nás Fajnou Fine Warm pokračuje dál. Před náma třetí hoďka. I jak jsem říkala, vy se můžete těšit na party, ale dáme si i nějaký emoce. Pojďme na to. První song, který nás čeká, Shed Zane, jejich Trampolín, právě teď.

Středeční odpoledne si zlepšujete na Fajnu společně s Temper City a songem Self Aware, který nám právě dohrál. No a neexistuje na světě větší rozsudek smrti než věta. Prosím tě, hlavně se teď nezačni smát. V tu vteřinu je totiž hotovo. Vy do té doby možná sedíte v absolutním tichu. Na nějakým důležitým schůzi, poradě, u zkoušky, u doktora, nebo nedej bože na pohřbu. Jenže situace se v tu chvíli rázem změní. Najednou vám začne cukat koutek, koušete se dortu, polikáte slzy smíchu a snažíte se myslet na něco smutného. Ale ten vnitřní smích, ten se prostě dere ven. A víte, co je nejlepší? Já jsem na to našla krytí. Nebo ne já, ale věda. Protože věda říká, že to není tím, že bychom byli bezcitní psychopati. Nervózní smích je jakási automatická pojistka našeho mozku proti extrémnímu stresu a přepětí. Tělo prostě nezvládá ten obří nával tlaku, no a tak prostě odpálí záchvat smíchu, abychom neskolabovali. Takže až se příště začnete třeba nehorázně smát při nějaký partnerský hádce, tak je to v pohodě. Máte tady na to obhajobu, jenom regulujete hladinu stresu. Znáte nějakou takovou situaci? Vzpomenete si na to, že by se vám stalo, že jste se začali smát v nějaký fakt hodně, hodně nevhodný moment? Napište mi na 724-634-634, kdy to bylo a co tenhle výbuch smíchu způsobilo. Pojďte mi napsat, ať se společně zasmějeme. No a k tomu si samozřejmě společně taky zaspíváme. Cameron Whitcomb, Medúza, právě teď.

0: Mafia na jejich lalala, to je jak pohlazení po duši. Teda písnička se jmenuje Pistácie, ale víte, jak jsem to myslela. Teď už se ale pojďme podívat na vaše situace, ve kterých jste se smáli, ačkoliv to nebylo úplně vhodný. Mám tady zprávu od Ludmily, která píše: ahoj, stává se mi to na kolotoči, směju se tak, že se všichni otáčej. To mi přijde v pohodě. Kolotoč podle mě není úplně nevhodná situace na to, kde se nesmát, ale máme tady jednu docela nevhodnou situaci od Michala. Michal píše: s kámošem jsme se před pár lety na letišti smáli tak strašně moc, že nás normálně testovali na návykové látky. Důvodem bylo, že nějaká holka ve frontě se ptala svého přítele, jestli jí vypral spodní prádlo. To prostě nešlo nechat bez odezvy. Ke všemu jela s námi na stejné místo a tak jsme jí po dobu 14 dnů říkali spodníčka. No tak k seznamu míst, kde se nesmát, přidáváme oficiálně letiště. Leda, že byste si chtěli otestovat nějaký takovejhle testík na návykové látky. Každopádně vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Já jsem se poučila, doufám, že vy taky. No a za chvilku to rozjedeme společně s Katy Perry. Last Friday Night. To je písnička, u který se můžete smát, u který můžete tančit, zpívat, rozjet úplně plnou party. Takže za chvilku tady na Fajnu.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
8: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
9: Music. Fine.

chuť utíká jako víno, středa je tady a tohle byl role model Sally When the Wine Runs Out. Na fajnu. Určitě všichni znáte ten otravný moment, kdy vám někdo drží dveře ze vzdálenosti 10 metrů a vy musíte zapojit ten divný poplašený klus, abyste náhodou nevypadali nevděčně. Hrozný. Tak přesně tuhle noční můru ze srdce nenáviděl i chlápek jménem Theophilus van Kannel. Na konci 19. století mu totiž společenská etiketa kolem otvírání dveří začala tak moc líst na nervy, že se rozhodl, že to prostě změní. Speciálně to věčný pouštění dam dopředu a vzájemný klanění se u vchodu, kde si navzájem říkáte až po vás, ne až po vás. No tak se prostě naštval a vynalezl otáčivý dveře. Takže místo toho, aby říkal, dámy mají přednost, řekl v podstatě, víte co, já to zařídím tak, aby neměl přednost už vůbec nikdo. Představte si, že vás něco donutí změnit historii světové architektury, jenom abyste prostě už nemuseli nikomu dávat přednost. Máte tak nějaký takovýhle společenský pravidlo, který vás otravuje? Nějaký zvyk? Nebo prostě část etikety, kterou byste nejradši navždycky zrušili? Napište mi 724634634, ať už to je nějaký small talk, pouštění ve dveřích, líbání na tvář při přivítání, co já vím. Napište mi, dejte mi vědět a pak společně můžeme sepsat petici, že to třeba zrušíme nebo vynalezneme něco jak otáčivý dveře. A teď další vynálezkyně otáčivých dveří. Tate McRae a její revolving door.

0: Svět se zbláznil, teda ne, ale minimálně v tomhle tracku Robin Schulz, Cyril, Sam Martin a jejich World Gone Wild. No a společně probíráme téma, ke kterému se to docela hodí, protože řešíme, jaký zvyky byste nejradši zrušili, jakou anarchii byste chtěli. A třeba Peggy píše, že by nejradši zrušil přechody pro chodce. Peggy píše, ať udělají podchody nebo nadchody, protože jeho práce je rozvážení jídla, takže mu vadí samozřejmě, že to zdržuje, ale teda nedokážu si představit, že bychom jenom museli podcházet anebo nadcházet. A další věc, která mě docela překvapila, je od Michala. Michal píše, nemám rád podávání ruky. Je to silný přežitek. Šílený přežitek. Doporučuji způsob z filmu Demoliční muž. Zdravím a pozdravuji, buď dobrý. No tak vidíte, i tohle jsme se dozvěděli. Nemyslím si, že by se podávání ruky zrušilo, ale možná třeba někdy v budoucnu, až se budeme bát, že si na sebe dáme nějaký nemoce. Až bude další covid, teda ten už snad nebude. No to je jedno, pojďme dál. Pojďme si radši pustit další písničku. Ed Sheeran, Lil Baby, jejich Two Step. Už za chvilku, tady na Fajnu.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
7: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
8: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

Středu si zlepšujete na fajnu společně s Olivií Rodrigo, její Drop Dead. Tenhle song nám právě dohrál a teď mě možná ukamenujete, ale řeknu to. Brno je lepší než Praha. Jo, fakt jsem to řekla, ale asi to není úplně tak, jak si myslíte. Já vás uklidním, Pražáci, nikam neodcházejte, nepřepínejte, protože jde o to, že ulice Brna začal zdobit absolutně geniální street art. Je to mladý umělec, který do chodníků sází barevné mozaiky. Část z nich je taková klasika, jo, co patří k Brnu, je tam ozdobený drák, ozdobená šalina, ale na třídě kapitána Jaroše se objevil v dlažbě nápis Tancuj. A já na to miluju to, že lidi to fakt dělají. Normálně tam na ulici potkáte dospělí lidi, zdůrazňuju, že jsou střízliví, jdou z práce, no a u té mozaiky normálně hejbnou bokem, dají si tam takový improvizovaný disco. A aby to by ho nebylo málo, tak na hlavním nádraží v Brně vzniknul regulérní diskokoš, kde je stejná výzva, opět tancuj. Jakože jít vyhodit kelímek od kafe a u toho před zraky celého nádraží hodit nějaký taneček, makarenu nebo cokoliv, to je podle mě totálně perfektní chaos, který v pondělí ráno všichni potřebujeme. Místo ranní deprese a koukání do země máme konečně důvod hodit party přímo na obrubníku. Podle mě bychom si v tomhle měli vzít v Praze z Brna příklad.

Sluneční energie je zachráněna. Poděkujte Šimonovi Opovi a jeho songu Save My Soul, se kterým jsme zakončili třetí hodinku naší společnou, zároveň třetí odpolední, protože začíná už čtvrtá hodina. Na hodinkách i tady u nás ve warm-upu. Takže se máte na co těšit. Čekají nás další skvělý písničky, kterýma to rozhejbem, ale to už za chvilku. Třeba Alex Warren.

0: Oravie trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
4: Dmitrij Medvěděv hrozí Německu útokama na továrny, kde se vyrábějí drony pro Ukrajinu, a nevyloučil ani údery na další místa v Berlíně. Reagoval tak na německý obvinění, že za srpnovým incidentem na letišti v Lipsku stojí Rusko. Moskva ale vinu odmítá a tvrdí, že Německo situaci zbytečně vyostřuje. Agresivní cyklista v Praze napadnul řidiče a poškodil mu auto. Spor mezi dvojicí začal kvůli přednosti v jízdě a skončil fyzickým útokem a rozbitým čelním sklem u auta. Policie teď záběry incidentu zveřejnila a s prosbou o identifikaci se obrací na širokou veřejnost. A v Praze se chystá první rave party v Česku, kam budou mít přístup jenom ženy. Akce Rave Doll se chystá na 12. září v Meat Factory a má nabídnout bezpečný prostor bez přítomnosti mužů. Organizátorky chtějí zároveň upozornit na problémy, kterým ženy v nočních klubech čelej, ale taky třeba na menší zastoupení žen mezi DJs a technickým personálem.
0: Fajn.
5: Jedna Fajn warm-up s Kristý pokračuje a blížíme se do velkého finále, protože před náma je poslední hodina. Předem vám říkám, ať si připravíte telefony, protože budete muset zjistit jednu informaci, kolik máte v telefonu nastavených budíků, a podle toho já vám řeknu, co to vypovídá o vás. Ale to až za chvilku, teď už to pojďme rozjet společně s Alexem Warrenem a jeho Burning Down. První track, kterým otvíráme tuhle hoďku, let's go!

Algoritmus ti doporučí vatu. Yeah! Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

bychom dělali bez Tiffany Iris Vertigo. Tenhle song, který se vám zareje pod kůži, jsme právě dohráli na fajnu. A pokud ráno potřebujete víc než jeden budík, tak jste asi holka. Na sítích se začalo říkat takovýmu tomu rannímu maratonu, kdy pořád odkládáte budík a máte pořád nastavený další a další girl alarm. To znamená holčičí budík. Je to přesně ten stav, kdy si nastavíte celou armádu budíků po sobě v naivní víře, že každých 5 minut v polospánku vám zachrání duši. A teď pozor, existují na to data. Studie potvrdila, že ženský, my, ženy, máme o 50% větší šanci, že budíky odkládáme a nebo jich máme nastavený hodně. A není to žádná lenost, jo, aby jsme si to samozřejmě odargumentovali. Je to prej biologie, spánkový cykly a fakt, že vstávat do reality je prostě těžký. Vědci sice varujou, že těch 5 minut mezi zvoněním je jenom brutální mikrostres a mučení mozku, kvůli kterému se pak probudíme zmatenější a ještě unavenější, což já dneska můžu potvrdit, ale stejně to budem dělat, že jo? Takový ten pocit, že v 6 ráno, když s ledovým klidem plácnete na tlačítko odložit, jo, to je čistý dopamin a nejlepší část našeho rána. Akorát, že vůbec. Ale teď pojďte zkontrolovat vaše budíky. Kolik jich tam máte nastavených? Pojďte se mi přiznat. Napište mi na 724-634-634, kolik máte nastavených budíků a na kolikátej teda doopravdy vstanete. Pojďme si udělat tady takovou spánkovou hygienu. No a k tomu Damiano, David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me. Pokud je tady ještě někdo, kdo má pocit, že se pořád neprobral, i když už je 16:12, tak tohle to vás probere.

0: dobré hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.

0: Středeční odpoledne na Fajnu ve znamení Loy Red Eyes. Song, který právě dohrál, no a červený oči, pravděpodobně máte dneska vy. Protože z toho, co čtu o tom, jak kolik máte nastavených budíků a jak vstáváte, nebo spíte a nespíte. No, tak pojďme na to. Janča píše, ahoj Kristý, vstávám v 6 a prvního budíka mám 4.45. Pravděpodobně, jak to tak počítám, vyjde mi to asi na 10-12 budíků. No, je mě pak fajn, než budík a vstát, to mě bolí hlava z toho šoku. Takže Janča píše, že za ní je lepší dát si 10 budíků a postupně se probouzet, ale teda nevím, no, tady pak máme další zprávu. Když to spočítám, tak mám 27 budíků a většinou vstanu až na ten 27. Pak tady máme ale i ty opačný případy, třeba Kamil. Kamil píše, že má vždycky 2 budíky. Ovšem z nějakého mně neznámého důvodu se budím před prvním. Zpravidla je vypínám již oblečený, sedící u raní kávy. To je zase úplně opačný extrém. Jenda píše, že má taky nastavený jenom jeden a párkrát se stane, že se vzbudím dřív, než zazvoní a čekám na něj. Takže taky člen téhle druhé skupiny, která se nám chlubí tím, že se může vzbudit i bez budíku. Komu tím prospějete? Ne, závidím vám, že to takhle zvládáte. Tomáš píše, budíky mám 2, ale odkládám je každý ráno třeba hodinu. Pak jsem o dost víc rozbitej, než kdybych vstal na první. A teď taky přišla zpráva. V telefonu mám 57 ranních budíků. 57? Co to ráno děláte? No děkuju, že jste to se mnou sdíleli a pojďme zkusit možná někdy vstát na ten první, jestli nám náhodou nebude líp.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Pak hrnky,
2: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
3: Škola volá.
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: Latropical!
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
3: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.

Harry Styles ve svém songu Dance No More sice zpívá, že DJové už netancujou, ale já doufám, že vy jste právě teď tančili s tímhle songem na fajnu. Už se vám někdy stalo, že by vás někdo obvinil z něčeho, co jste neudělali? Já mám pro vás dneska oficiální hymnu k téhle situaci, protože tenhle song od Zary Larsson s názvem Ain't My Fault dneska slaví 10 let od vydání. A každý z nás asi někdy potřeboval tuhle písničku jako takový svoje alibi, jako svého právníka. Třeba na otázku, proč si přišla pozdě, tak prostě řeknete, nebyla to moje chyba. A zajímavý je, že původně tenhle song měl být trošku větší drama, protože Zara v něm původně zpívala o tom, že přebrala jiný holce přítele. Pak si ale uvědomila, že to asi není úplně poselství, se kterým by se chtěla spojovat, takže ten text změnila a upřímně chápu. Protože říct holce, že nemůžete za to, že jste jí přebrali chlapa, no docela riskujete, že jednou ta holka bude muset použít výmluvu nebyla to moje chyba, až se bude zpovídat z toho, že vám ublížila na zdraví. Ale pojďme na vás. Zažili jste někdy situaci, že vám někdo vyčítal něco, co jste neudělali? Takovýhle křivý obvinění. Napište mi 724634634 a já si pak tady zahraju na vašeho advokáta. Společně to vyřešíme, starý křivdy, všechno, co vám takhle někdo vyčítal. Jo, dohodnu to. A pomůže nám k tomu i Zara Larsson právě s tímhle songem Ain't My Fault. Není to vaše chyba. Tak jdem na to.

0: energii jsme takhle při středečním odpolední rozproudili společně s Rayem Daltonem a jeho songem Blood Running. Teď ale pojďme rozproudit trošku emoce, protože jsem se vás ptala, kdy vás někdy někdo z něčeho křivě obvinil. No a máme tady zprávu od Jakuba. Jakub píše, zdravím, dělám balíkáře a jednou mi kolega nechal na střeše můj balík, snažil se to hodit na mě, ale má chyba to nebyla. Mě by ale zajímalo, co se stalo s tím balíkem na střeše, jak to dopadlo. No a pak tady máme Kamila, který píše, je to relativně čerstvý, asi týden přítelkyně mě obvinila z nevěry na základě fotek v telefonu, který ovšem byly s datem, kdy jsme spolu nechodili. I přesto to považovala za nevěru a lež a nebyl jsem schopný jí přesvědčit o opaku, ani když jsem jí ukázal, že datum je úplně mimo období našeho vztahu. Tak jsem to vzdal a zabalil to. Teda ale teď taky vy mě dneska necháváte hádat. Já nevím, jestli to, že to Kamil zabalil, znamená, že je konec vztahu, nebo se jenom přestal hádat. Tak tenhle příběh asi zůstane nedokončený. Každopádně prostě nemůžeme takhle obviňovat neprávem, no ale občas se to stane. Tak doufám, že teď už ta hořkost z toho neoprávněného obvinění je pryč, že jsme to takhle hezky rozsoudili, no a za chvilku pokračujeme v hudbě. Vy z DMCB z Honey at the Party, protože to stejně vždycky funguje nejlíp. Tak jo, jdeme na to, tady na Fajnu.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Malcolm Todd, jeho Earrings, 16:52 a to znamená, že to byl jeden z posledních tracků, který jsme si společně pustili. Proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví a my jsme se, doufám, dobře bavili. 4 hoďky fajn warm-upu s Kristý za náma, ale před váma je další skvělý program. Třeba Jindra Žampa, Žampik je na vás 100% ready. Já sama jsem zvědavá, co pro vás má nachystanýho, ale jsem přesvědčená o tom, že to bude víc než skvělý. Takže rozhodně zůstaňte. My jsme si dneska řekli, že je dobrý narodit se třeba na parkovišti v McDonaldu, ne, že bychom si to mohli vybrat, ale pak můžete mít doživotní oslavu. Taky, že je dneska Mezinárodní den kokosu, takže vy si dneska dejte kokos. Tady důraz na to slovo, abyste to nespletli, co si dneska máte dát, jo? A já se loučím. Minimálně doufám, že budete mít plno energie po zbytek tohohle dne i po zbytek týdne, ale my se samozřejmě ještě slyšíme zítra i pozítří, klasicky od 1 do 5. Teď už ale bye babes a ode mě poslední song. Panic at the Disco, High Hopes. My panikařit rozhodně nebudeme, my budeme tančit. Tak se mějte.

0: 쇼고 인들 잠바. You know now. Find my свой властный sound.
1: Нові сонги, нова енергія.
0: Нові доводи дати до нас. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Jsme online.
9: Online. Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
10: Je čas se na to podívat na to, co se děje ve světě. No Matěji, stávej, je tvůj čas.
11: Tomáš Jiříkovský obžaloval.

0: skončil na trojici rozhodčích. Tím naštěstí vyvázli bez zranění a policie muže ještě ve stejný čtvrti zadržela. Teď je vyšetřovaný kvůli pokusu o vraždu a nelegálnímu nošení střelné zbraně.
1: Fajn Drive. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity. Fajn Drive. Jindra Žampa.
2: OK, 17 hodin 4 minuty k tomu, to znamená, že startuje středeční Fajn Drive. Nabitý 3 hodinky jsou před náma, jelikož je školní rok v plném proudu, tak si posvítíme na školní jídelny. Do té doby nám zahraje Leony a Justin Bieber právě teď na Fajnu.

0: Don't Worry, track, který nám dohrál v 17 hodin 11 minut na Fajnu, a hele, druhej školní den je za náma, tak pojďme si trošku zaspomínat, co za vás bylo to nejlepší jídlo ve školní jídelně, protože pojďme si upřímně říct, tak školní jídelna, to byla občas za mě docela slušná loterie. Někdy jste se podívali na jídelníček a říkali si, že si radši nedáte vůbec nic. A pak přišel den, kdy byly třeba buchtičky s krémem a věděli jste, že ten den bude naprosto boží. Já si třeba pamatuju, že některé jídla jsme poznali už podle toho, jak voněla celá škola, a vždycky jsme věděli, jestli to bude dobrý, nebo jestli nebude. Tak jo, pojďte mi napsat, co vy jste měli nejradši ve školní jídelně. Co za vás bylo to nejvíc top jídlo a co naopak bylo to úplně nejnosnější, kdy jste radši zůstali v ohladu. Napište mi to na 724 634 634.
1: Fine Drive.

0: Marie April, Nezvládám. Track, který nám dohrává v 17 hodin 21 minut na Fajnu. A my jsme tady rozjeli nostalgický téma, a to školní jídelnu na základce. A to, jaký jídlo za vás bylo absolutně top a jaký se prostě nedalo, když jste věděli, že ten den budete na malý dietce. David Zičína, tak ten napsal, že za něj nejvíc top byla čočkovka a nejhorší bylo chili con carne. Jo, my jsme teda asi neměli tak luxusní jídelnu, aby tam dělali chili con carne, ale možná právě tím, kdyby se o to pokoušeli, tak chápu, že to muselo být to nejhorší jídlo. Kuba napsal, nejlepší školní jídlo bylo srbský risotto, to se vždycky povedlo, a nejhorší určitě nějaká čočka. To byly vždy závody na záchod. Chápu, hlavně potom ten odér pod tou peřinou tu celou noc, potom na tom jídle, to musí být bájo. A do třetice tady máme z Ocimči. Já ve školní jídelně milovala, když udělali boloňský špagety nebo řízek s bramborovou kaší. A naopak se mi hnusila koprovka. Musím říct, že jsme ve stejném klubu, Simčo. Fine Drive. Fine.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Objevte z Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
8: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
12: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
11: Co je hot v hitparádách?
12: Co letí ve streamech?
11: Je trenduje na TikToku.
12: Máme na Fajn. Máme na Fajn.
11: Fajn.
12: Vždycky hot.
11: Vždycky fresh.

Stacey Abrams y That's So True. Posloucháte středeční Fine Drive, my popojedeme dál, před náma je Bruno Marsík, týpek, který už jako malej vyrůstal v muzikantské rodině na Havaji a jako malej dokonce vystupoval jako Little Elvis, jako malej Elvis Presley. Vůbec si nedokážu představit, jak to muselo vypadat, jenže po rozvodu rodičů tak přišly hodně těžký časy, s tátou a bráchou nějakou dobu neměli pořádný bydlení a spali třeba i v autě nebo na různých provizorních místech, takže z bezdomovce až po megahvězdu, kterou zná celý svět. Pojďme si dát I Just Might právě teď na Fajnu.

0: Schulz, taky Sigela a Zoe Wees, AM to PM. Máme 18 minut do 18. hodiny, tohle to je fajn. A jestli jste dneska měli kafe, možná jste právě něco udělali i pro svoje svaly. A teď to konečně zní jako výmluva, kterou my všichni potřebujeme. Nová studie z Finska přišla se zajímavou souvislostí, a to, že lidi, kteří pili víc kávy, měli v průměru víc svalové hmoty a míň tělesného i viscerálního tuku. Výzkumníci sledovali přes 2000 lidí. Já teda musím říct, že 4 roky nepiju kafe, tak teď už vím, proč vypadám, jak vypadám. Asi to zase teda svičnu z čaje na kafe. Každopádně, napište mi, kolik kafí tak denně si dáte. A dokázali byste bez něj fungovat třeba celý týden? Schválně, jsem zvědavý, jakou závislost na kafi máte. Napište mi to na 724-634-634.
1: Fajn drive. Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Vraňany nabízejí.
8: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Turn it up, turn it up.

0: posloucháte Fajn ve středu 2. září a pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme, že podle vědců, ten, kdo kafe pije, svaly má a žije. Nebo něco takovýho. Ptal jsem se vás na to, kolik vy tak denně vypijete kafí. A jestli byste třeba si dokázali představit fungovat bez kafe třeba celý týden. Lenka napsala, kafe nepiju už 2 roky a vůbec mi nechybí. Piju maču, zelený a bílý čaj a tak dále. Na nízký tlak a funguje mi to lépe. To je super. Já musím říct, že jsem taky z kafe přišel na čaje a taky musím říct, že se cítím líp, ale s těma svalama je problém, no. 4 roky vypadám, jak vypadám a teď už je mi jasný, proč to tak je. Pak mi napsala Kája, já piju tak 5 kafí denně a svaly teda nikde. Kájo, já si myslím, že ty svaly určitě nepotřebuješ.
1: Fajn Drive. Fajn Drive.

0: West Marona společně s Clementine Douglas nám uzavírají první hodinku středečního Fine Drive. Před náma jsou ještě dvě nabitý hodinky.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za

0: M nebo Targa za 24,90 a Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90 až do 8. září. Kaufland.
1: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Fine Drive, Jindra Žampa.
5: OK, 18 hodin, 1 minuta, k tomu startuje druhá hodinka dnešního středečního Fine Driveu. Za chvilku se koukneme na nový drbíky z hudební scény. Do té doby Tate McRae a Temper City právě teď. No fajnů.

0: Řada dobrých tracků, třeba tohleto je Tate McRae a Just Keep Watching. Posloucháte Fajn v 18 hodin 7 minut a pojďme se vrhnout na drbíky. Harry Styles si na posledním koncertě neodpustil malinkatou poznámečku na adresu Taylor Swift a udělal to přímo na místě, kde se Taylor nedávno vdávala. Harry teď koncertuje v Madison Square Garden v New Yorku, kde má 30 koncertů a právě tam si během sobotního vystoupení trošičku rýpnul do svatby Taylor s Travisem. Když mluvil o Madison Square Garden, připomněl, že je to domov basketbalových Nikes a pak jen dodal, a taky se tu pořádají svatby. Taylor a Harry spolu kdysi chodili, takže fanoušci samozřejmě okamžitě věděli, na co naráží. Že by zhrzená lásečko?
1: Fine Drive.

0: Půl hodinda na fajnu s Dave and Tams, Raindance. 18 hodin, 17 minut, to je aktuální čas a lidi, seriál Přátelé je pro mě taková zvláštní věc. Všichni je známe, všichni jsme na nich tak nějak dá se říct vyrůstali, ale když se na ně podíváte dnešníma očima, tak některé věci už jsou vlastně úplně mimo. A přesně o tom se teď začíná mluvit čím dál tím víc. Přátelé jsou sice pořád obrovská klasika a pro spoustu lidí i takovej ten seriál, který si pustí, když chtějí vypnout, ale některé vtipy nebo témata už dneska působí hodně, hodně zastaralé a boomersky. Hlavně, když se na ně podíváme očima naší generace Z. A přitom je zajímavý, že i mezi Gen Zíčkama jsou lidi, který Přátelé pořád milujou, takže možná nejde ani tak o to, že by ten seriál byl špatně, spíš se prostě asi změnila doba, smějeme se něčemu jinému, anebo no, už nejsme tak kontroverzní, jak jsme bývávali, jak seriál Přátelé jsou. A každopádně, mě zajímá, na jakém seriálu právě teď nejvíc ujíždíte, co byste ostatním doporučili, co je fakt dobrý si teď zhlídnout. 724-634-634. Budu rád za vaše tipy. Fine Drive.
1: Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Největší hudební hvězdy.
10: This is Taylor Swift.
11: Hi, it's Harry Styles.
12: Hi, I'm Olivia Dean.
13: Sleduj Fine.
14: Fine.
15: Fine Radio.
16: Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: naprosto ikonický track od Zari Larson, Lush Live. Tenhle banger nám dohrál v 18 hodin 29 minut na Fajnu a pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme, že seriál Přátelé, tak pro Gen Z naší generaci už není tak cool, jak býval u našich rodičů, nebo když jsme vlastně byli malí, tak jsme na tom vyrůstali, ale pro dnešní generaci Alfa je to už úplně boomerský a oldschoolový. Každopádně ptal jsem se, na jakých seriálech právě teď ujíždíte. Anička mi napsala, že to sice není seriál, ale že včera na OnePlay viděla první díl Superstar a že to bylo naprosto boží, že se určitě plánuje koukat na celou řadu. Já jsem to viděl taky a musím říct, že mě to vlastně bavilo. Přišlo to po letech a vlastně to patří k jedný z mých nejoblíbenějších reality shows. Matyáš pak napsal, že doporučuje seriál The Gentleman. Druhá série mě zatím baví hodně. OK, to jsem neviděl, díky za tip, Maty. A Sára napsala Love is Blind UK. Je to strašná blbost, ale naprosto to miluju. To zní jako nějaká našlapaná reality show, co?
1: Fine Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně.

0: ta dvojka hodně funguje. Miles Smith a Niall Horan. Posloucháte Fajn ve středu 2. září a lidi, představte si, že ve škole místo běžné hodiny třeba matematiky nebo češtiny, tak máte vyučovací hodinu, kde se učíte, jak být správnej gentleman a jak z vás vychovat správného partnera. V Anglii teď přišli s takovou novinkou, která podle mě vyvolá docela zajímavou debatu. Kluci se totiž ve škole budou bavit o tom, co je respekt, souhlas a jak vypadá takovej zdravý vztah a taky o tom, co na ně kouká na internetu. Hlavně různý sexistický a nenávistný věci, které se k něm můžou dostávat přes sociální sítě. Za mě teda hustý, že něco takového se stalo. Jak je zvykem, tak v Česku by takovýhle předmět byl podle mě třeba až tak za 10 let, ale vůbec by to nebylo od věci. Každopádně, myslíte si, že by se na školách mělo učit, jak se správně chovat k ženám a na jaký věci si dávat pozor? Napište mi váš názor na 724-634-634. Fajn drive.
1: Fajn. Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
4: Vraňany nabízejí.
2: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: Khalid, I love Tied Up. Posloucháte Fajn při středě 2. září a my jsme se bavili o tom, že v Anglii do vyučování zařadili předmět, kde se učíte, jak chovat respekt, úctu a jak se správně chovat k ženám. Ptal jsem se vás, jestli byste byli pro, aby něco takového bylo i v Česku. Kuba napsal naprosto boží odpověď, ten napsal, jo klidně, ale prosím vás, hlavně ať to neučí učitelka, co je 30 let vdaná za stejného chlapa. No asi, z toho by byla nakonec slušná šikana, Bůh ví, jak by to skončilo. Nikča napsala za mě klidně, některý kluci by potřebovali doučování. Ajajajaj, tady asi nikdo mluví z nějaký špatný zkušenosti a do třetice napsal Matěj, mě by zajímalo, jestli by na to vůbec někdo dával pozor. Jasně, že jo.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

který nám zakončuje druhou naší společnou hodinku tady na Fajnu. Před náma je poslední hodinka, tu začneme klasicky 10minutovkou podle vás, tak přemýšlejte, jaký byste chtěli hrát tracky, protože já vám je klidně zahraju.

0: Sport vždycky fresh. Fajn. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Fajn Drive.
1: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Trigger, let me blow
3: your mind. Tady 19 hodin, 1 minuta, k tomu startuje naše poslední společná hodinka.

pro dnešní den. Nebojte, zítra tady budu zás. A pojďme si dát to, na co všichni čekáte. 10minutovka podle vás. Vy diktujete tracky, já je hraju. Číslo je 724-634-634. Odpočet je na 30 sekund a nebudem to natahovat. Pojďme rovnou na to, startujem právě teď. 10 minutes for you. 10 minut tvých songů. Máš 30 sekund. Pošli název tvý oblíbený songy. Pošli název tvýho oblíbenýho tracku. A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you. Tak jo. Už to tiká a já vidím, že už to i cinká. První mi napsala Simča. A ta by si přála písničku Ordinary od Alexa Vorena. Dobře, to je písnička číslo 1. Pak tady máme přání o Pam Rabbit. Tak jo, Pam Rabbit si dáme jako dvojku, co dáme do třetice. Máte posledních pár sekund a do třetice tady máme Bills a Lunch Money. Vy jste neskuteční borci, stihli jste to před limitem. Dopisujte další tracky, třeba se dostanou do velkého finále. 10 minutes for you.

Sam Rabbit, cítím se, to je track, o který jste si psali na fajnou v 10 minutovce podle vás. Před náma je třetí track v pořadí od Dominika, Lunch Money, Louis a Bills. To je track číslo 3 a hned potom nás čeká velký finále. Všechno jsem do té 10 minutovky narvat nemohl, proto je tady výběr z tří věcí, o kterých jste si psali, a jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724-634-634, bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10 minutovku zakončíme. Linka je právě teď volná, tak volejte. 724-634-634. 10 minutes for you.

0: Lunch Money a Bills, to je track, o který si psal Domino v 10 minutovce podle vás na Fajnu. Před náma je velký finále, 10 minutes for you. Tak jo, dneska se nejrychleji zdoval Roman. Čau, Romane.
1: Hele,
0: za mě super. Mě zajímá, jak za tebe si zvládl návrat do reality, do toho podzimního režimu z toho letního. Jak to máš ty, kámo?
1: Hele, já bych řekl, že jsem spíš přežíval ten letní, protože já jsem alergický na horka úplně.
0: Okay.
1: Takže já teď si teprve oddychávám.
0: OK, ale jakoby teploty vysoký mají být ještě tenhle týden příští, takže ještě teď pár dní budeš trpět.
1: Ježišmarja, ano, nějak to bude.
0: Ale každopádně, když ti nemůžu udělat radost teplotama, tak aspoň doufám, že ti udělám radost trackama. Jsi na to ready?
1: To naprosto.
0: Tak jo, tohle to jednička. Adela, 8 in LA, varianta číslo 1. Pojďme si dát dvojku, to je taky ze zahraničí. Harry Styles, American Girls. A máme tady ještě třetí variantu a to je tohleta věc. Slavíček a song, který ho naprosto vystřelil, jestli existuje Bůh. Romane, je to ve tvých rukou, ty to pojď rozseknout, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme.
1: Ale jelikož moje kámoška se mi zrovna včera svěřila s tím, že jde na koncert Adele, tak já musím vzít jedničku.
0: OK, dáme to tam. A je někdo, komu bys to chtěl věnovat? Hádám, že tý kámošce.
1: No, já bych to rád věnoval dvěma lidem. Za prvý té kámošce a za druhý každopádně tady tomu, co vlastní Monopol, panu Dominikovi.
0: Dobře, tak i tady monopolistovi Dominikovi to posíláme. A kámošce, co jde na Adele, já ti přeju krásný večer a zase někdy zavolej.
1: Taky, jasně, mějte.
0: Mějte, kámo, čau. 10 minutes for you.

0: to byl Somber a Homewrecker. Zamajkejme Jindra a lidi, školní rok je v plném proudu, proto jsem si říkal, že bychom tady mohli vytáhnout nějaký ty školní trapásky. Před náma je Cringe Minute, a.k.a. Minuta trapnosti. Napište mi, co nejtrapnějšího se vám kdy stalo ve škole. Klidně napráskejte svýho kámoše. Klidně to napište anonymně, je to úplně jedno, hlavně ať je tady trapno. Svoje storky pište na 724 634 634, nebojte se toho. Fine Drive.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
6: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: To nejlepší z hitparád.

0: Cringe minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se osvoje, zaměřili jsme se na školní trapásky a o svůj školní trapás se podělil Adam. Ten napsal: na základce jsem šel k tabuli a učitelka se mě zeptala, jestli to umím. Já chtěl říct ano, paní učitelko, a místo toho jsem řekl ano, mami. No jasně, já si to úplně představu, takovou ten ordinací, no jo, mami, tak to je nejvíc, to mega cením, kámo. Straight from the work to the home. Fine life.

0: Blood, Dead Dance, posloucháte Fajn a my se pomalu blížíme ke konci dnešního Fajn Driveu. Bylo to naprosto boží, ale loučit se ještě nebudeme, protože za chvíli si dáme třeba tenhle ten track. A Red Eyes. Loi má za sebou docela bizární cestu k úspěchu. Během covidu začala hrát venku jako pouliční muzikantka a normálně s rouškou a zesilovačem a zároveň dávala videa na TikTok a některé její cover verze tam dokonce začaly fungovat líp než originály. Naprostý bizár. Teď už nemusí vystupovat ani s rouškou, ani na ulici. Docela dobrý progres. Pojďme si dát Red Eyes. Za chvíli na Fajnu.
1: Fine Drive. Fajn. Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
3: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně. Here we go.

0: Jindra, se s váma loučím. Alespoň pro dnešek. 3 hodinky Fine Drive jsou za náma. Bylo to naprosto boží, díky, že jste u toho byli se mnou. Bez vás by to prostě nešlo. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Ty se dozvíme i zítra od 17 do 20. Já se s váma loučím, ale s Fajnem zůstaňte, protože po mně klasicky Next Generation. Pořád, kde vznikají nový hvězdy. Dneska tam bude týpek, který mě vysílá za mikrofonem, který už moc dobře znáte. Říká si Jaco Sik, je to neskutečně talentovaný rapper. Dejte si s ním necelou hodinku tady na Fajnu a my se slyšíme zase zítra. Za mě už jenom 3 slova. Papa!
1: Do hlavy.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
2: Next generation.

0: Okay, takže čau, tady já co, já vás vítám u nového dílu pořadu Next Generation. Dneska jsem vzal sebou svoje lidi, takže představ se, bro.
1: Čau, tady Šimpanz, zdravím všechny.
2: Poseli takzvaně, čau, tady Vendiso.
0: A my jsme dneska tady proto, protože ve čtvrtek nám vychází nová věc, která se jmenuje Ballin jako PSG. My si ji rovnou teď pustíme, kdyby vás ta věc zajímala, uslyšíte to ve čtvrtek na Spotify, jdeme rovnou na to.
2: Let's go.
1: Let's go.
3: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Ok, takže právě dohrál náš nový track Ballin jako PSG, který vychází tenhle ten čtvrtek. Kdybyste to chtěli slyšet, najdete to na našich Instagramech. Řekni svůj Instagram, bro.
2: Šimpanziz, neboli Simpanziz.
1: Tohle je Vendiso vedle mě tady.
3: Vendiso, jak slyšíte.
1: Můj Instagram je Jaco with me a my se přesuneme rovnou na další část tohle pořadu. Pustíme teď další dva tracky, který posloucháme, nebo který nás baví. Já začnu prvním trackem, co teď poslouchám, což je M. Hancho, což je takový UK rapper, který se prezentuje v masce, nikdo neví, jak vypadá. A poslouchám teď jeho věci, vydal nový album, track se jmenuje Championship. A druhou věc, co pustíme, nechám tady na jednom z vás, takže zkuste říct, co teď posloucháte vy.
3: Já jsem zrovna chtěla dodat, že M. Hancho je taky můj oblíbenec poslední dobou a já bych doporučila určitě z té UK scény ještě French the Kid.
1: OK, tak dej nějaký track rovnou klidně.
3: On teďkon vydal nový album a z toho nového alba asi Therapy.
1: OK, tak se dáme pustit Therapy, vy posloucháte Fine.
0: Fine. Next Generation.
4: Yeah. 155 at the jeweler, 200 miles on the dash. I cherish everything I have. It could go in a flash. I don't even wanna go react. But really, what choice do I have? I know that they hate when they see us. But really, what choice do they have?

0: Next Generation.
1: OK, takže vy stále posloucháte Fajn, jsme tady u dalšího vstupu. Dohrál nám UK Rap, teď se jdeme pustit něco z našich končin. První pustíme track Šimpanze, který vydal teď nový EPčko Market. Konkrétně pustíme track jaký bro?
2: Market. Market, EP Market.
1: OK, je. Takže pustíme stejnojmenej track a potom pustíme track Absolutní Ego od umělce, který se říká Davy, což je teď takovej boom lehce, takže rovnou jdeme na to, Absolutní Ego a Market od Šimpanze.
0: Next Generation.

0: generation. Number one hit music station.
1: OK, takže vy stále posloucháte Fajn, zdraví vás Jaco. My tady dneska pouštíme tracky, pouštíme hlavně rap. Vy posloucháte Fajn a my se jdeme přesunout na další dva tracky. První track, co pustím, se nevím, jestli jako dovolím vyslovit, ale čte se to asi nějak idiot, něco takového. Každopádně ta věc je úplně super, je to zase UK rap, já teď hodně jedu tohle, takže to bude první věc, co tady bude hrát, a potom na Fajnu uslyšíte ještě Dušana Vlka, což je slovenský takovej alternativní umělec, bych řekl, každopádně teď měl třeba feat s Izomandiasem, takže dostává se i do mainstreamu. Já jsem to teď začal poslouchat, chytnul jsem se na tu vlnu až teď, každopádně zajímavý věci, zajímavý sound a track, který si pustíme, se jmenuje Valley Book. Takže tak, vy posloucháte Fajn, konkrétně pořád Next Generation, a jméno je co?
0: Number one hit music station. Next Generation.
2: Fajn. You got to drop music, bro. You're gonna go up, trust me. Yeah, you got a good voice.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: OK, takže vy stále posloucháte Fine, zdraví vás, a co? My si jdeme pustit poslední dva tracky tohoto pořadu. Začneme Vendiso, takže Vendiso, co dáme?
2: Já bych chtěla pustit track z mýho nového alba, který jsem napsala, když jsem byla pryč na rok v Turecku, v Istanbulu. A track se jmenuje Pochopí mě. Dělal mi ho turecký producent Beat, takže určitě si poslechněte.
1: OK, takže Vendiso bude hrát a potom bude hrát Lil TJ, taková mainstreamovější věc, největší jeho hit, podle mě F.N se to píše. Vy jste doposlouchali Fine s náma, pustíme si dva tracky a pak se rozloučíme. Next Generation.

0: OK, takže tohle byl dnešní pořád se mnou, a.k.a. Seacem, byl tady se mnou Šimpanz, byla tady se mnou Wendy, pustili jsme vám novou věc, kterou vydáváme tenhle ten čtvrtek, která nese název Ballin jako PSG, najdete to všude možně, já se s váma loučím, uslyšíme se zase příští měsíc nebo někdy a mějte se všichni hezky.
1: Ukažte čus. Nám nějaký support, čus.
2: Čau. We are number one. Next generation. Number one.

0: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání. Sleduj Fajn.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBronx.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi,
8: welcome to the show.
1: Dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
2: Let's go.
0: Fajn. Vždycky hot.

Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.

0: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Fajn.
1: This is Bruno Mars. I'm Lily Bean.
2: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: vyšle toho moc. Zapni Fajn. Fajn.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
0: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než Fajn. Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Jan Mojzlos Vek.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Fajn.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn. Slyšíme to dřív.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
2: Back to the hit.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.